0: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj dom. Odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood

0: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
1: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
1: Firma na zážitky.cz.
4: Komunální volby v regionálním deníku. Jací lidé povedou naše obce? Kdo budou starostové v okresních městech ve vašem kraji? To nejdůležitější z voleb ve vašem kraji? Rozhovory, analýzy, komentáře. Komunální volby 2026 již dnes v regionálním deníku ve speciálním vydání.
5: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
6: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.

0: Zaležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz.
2: Proč mám Reponeo, proč mám Reponeo? No Reponeo, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponeo.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
3: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Státní volební komise dnes projedná výsledky víkendových komunálních a senátních voleb. Do Senátu bylo už v prvním kole zvoleno 5 kandidátů. O zbývajících 22 křeslech rozhodne druhé kolo na konci týdne. V komunálních volbách uspěli hlavně nezávislí kandidáti, ze stran získala nejvíc zastupitelů KDU ČSL. Premiér Andrej Babiš bude dnes s odborníky znovu jednat o extrémním suchu v Česku. Národní koalice pro boj se suchem se sejde letos podruhé. Řešit bude aktuální stav vodních toků i další opatření proti nedostatku vody. Kvůli dlouhodobému suchu totiž průtoky některých českých řek klesly až na historická minima. Fotbalisté Sparty včera porazili v domácím ligovém utkání Pardubice 2-0. O góly se postarali John Mercado a Jaroslav Zelený. Pražané vyhráli po třetí za sebou a v tabulce se posunuli na třetí místo. Kvůli zranění jim ale může až 2 měsíce chybět kapitán Adam Karabec. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Ústecký kraj získá 150 milionů korun, které rozdělí na přípravu projektu obcím. Záměry se mají týkat snížení energetické náročnosti veřejných budov a využívání obnovitelných zdrojů energií. Peníze mohou obce využít na přípravu projektové dokumentace k různým stavebním úpravám, například škol, obecních úřadů, domů pro seniory a podobně. Podporována bude také příprava nové výstavby veřejných budov s nulovou spotřebou. Na severu Čech očekáváme většinou oblačno, ojedinělé během dne se místy vyskytnou přeháňky, na horách i srážky smíšené a teploty 11 až 15 stupňů Celsia.
8: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. No to je dost, už tady nemusím každý ráno měnit ten otvírák.
2: Dobré ráno.
1: Nazdar, Davide.
3: Dobré ráno.
1: Dobré ráno, tak samozřejmě takhle, musíme přivítat posluchače. Dobré ráno vám všem, do nás sladíte, ale hlavně vítáme tebe, Davide. David je zpátky po měsíci, ty jsi černej čověče, teplíčko bylo.
2: Bylo teplíčko a kdyby někdo nevěděl, co to znamená jetlag, tak vám můžu říct, co jsem dělal dneska od půl jedný od rána.
3: Já musím říct, že mám slzy od smíchu a ještě jsme nezačali, jo, takže těším se na dnešek velice.
1: No tak to probereme za chvíli, tu tvoji cestu, teď Linkin Park, Indian.
0: Hit Radio Nord Music.

0: Pět minut po šesté ladíte pondělní Hit Radio, tohle je snídaně šampionů, my máme velkou radost. My máme velkou radost, Michal, Jasmin a David je tady konečně po měsíci.
1: Děláte, jak kdybych tady nebyl měsíc, ty.
0: No, ty jsi říkal, že máš jetlag, prosím tě, ty jsi byl v Japonsku a na Havaji na svatební cestě. A ta Havaj byla na konci a tam je posun 12 hodin.
1: Je to tak.
0: Takže to znamená, že teďka, když je 6 hodin ráno, takže na Havaji je 6 hodin večer.
1: Takže no, tady začínám zpívat, dal bych si pivo a za chvíli si půjdu lehnout, no.
0: No tak jak se směl?
1: No, bylo to úžasný, to se nedá takhle zkratkovitě ve vstupu, já vám budu vyprávět celý dopoledne samozřejmě. Ale ke konci, máte někdy takový ten pocit, když se vracíte z dlouhý dovolený, že už se těšíte jako, až nastoupíte zpátky do toho režimu, až začnete vstát.
0: Tak to jsem vůbec neměl. Divný.
2: No každopádně máme radost, že jsi zpátky a řekli jsme si, že tohle radostný téma si přeneseme dneska i do minuty šampionů, která nás za chvíli čeká.
0: A my musíme říct, my jsme si, kolikrát jsme si napsali, my jsme si psali, nepsali.
1: No já jsem vám psal, ale v té skupině vůbec nikdo neodpovídá. No
2: počkej, ale my jsme na tebe mysleli, my jsme plakali a chtěli jsme ti napsat, ale nechtěli jsme tě rušit. A pak se vždycky David ozval, že tak bývalí kamarádi, aha.
0: No spíš jsme mu nechtěli napsat, no. Jako chci si psát s někým, kdo je prostě, když je tady v České republice podzim, jo, je si chravo, prostě tma, chceš psát někomu, jak se má, aby ti poslal třeba fotku, nedej bože. To rozhodně nechceš. No ale jsme rádi, že jsi tady. A nás taky bavilo, že se snažil tu komunikaci navázat, protože my máme společnou skupinu, jo, my tři. A David vytvořil třeba čtyři další a vždycky to pomenoval na WhatsAppu jako bývalí kamarádi.
2: Bývalá snídaně, že my.
1: Zdraví kolegové.
0: No tak tě vítáme, jsme rádi, že jsi tady a že jsi to přežil. Jo, a vypadáš teda strašně kvůli tomu jetlagu, ale jsi krásně opálený. Opravdu to je barvička.
2: Tak před náma minuta šampionů, chceme dneska tři věci. Jak se jmenujete, odkud jste a z čeho máte dneska radost vy?
0: Pošlete na 777 937 777, z čeho máte dneska radost, nebo na co se těšíte eventuálně. Pojďme na další hity. Taylor Swift, Opelite, 6 hodin 8 minut, hezké ráno.

0: Taylor Swift, Opelite, 6 hodin, 12 minut skoro posloucháte Hit Radio Snídaně šampionů. David se nám vrátil ze svatební cesty, tak z toho máme radost my tady. Po měsíci jsme kompletní trojka, David je plný zážitků, spousta historek, vypráví nám to. My jsme se na tebe těšili, máme z tebe opravdu radost, že jsi zpátky, ale už nám neříkej, jak dobře jste se měli. Nezapomínej, že jsi v Čechách.
1: Konnichiwa.
0: Konnichiwa. No ptali jsme se vás, z čeho máte radost vy, respektive na co se třeba dneska těšíte. A o tom je minuta šampionů, která startuje teď.
2: Tomáš Plzeň řídí tramvaj a má radost, že slyší zpátky Davida a přeje mu brzký návrat do spacího režimu.
0: Vidíš, někdo tě má rád? Ivča Praha těší se, až pojede z práce domů.
2: Evča Frýdek Místek má radost z dnešního dne.
0: Kača Osoblažsko těší se na konec šichty.
2: Patrik Hradec má radost, že je pondělí a může být v práci, ironicky.
0: Hanka Liberec, dobré ráno, jedu hlídat vnoučka, velká láska.
2: Verča z Kolína dneska má narozky a manželí poprvé po 5 letech udělal snídaní. Všechno nejlepší a dobrou chuť.
0: Mm-hmm. David Most má radost z ranní kávy.
2: Terka Liberec má radost, že jde do kina.
0: Lucka Hranice má radost z toho, že je v práci, ne kecám. Čekají wellness s babama, takže super týden.
2: Nikča Plzeň, podařilo se jí vstát před budíkem.
0: Petra Hostisová má radost u dvoudenního volna, které začíná právě teď. Davide, která zpráva se ti líbila z těch všech zpráv?
1: Tak asi ta poslední. Někomu začíná dneska volno, v pondělí, to je bomba.
0: Já jsem myslel ta první, že Tomáš z Plzně má rádo, že tě rád slyší, ale dobře, no.
1: Tak, tak. Taky. To všechno to byly, já jsem byl v šoku, kolik pozitivních zpráv přijde takhle v pondělí ráno.
0: To jo.
2: To jo, tak
0: hele, říct pondělí a hezký, to je jenom Simon.
1: To nejde.
0: Jako,

0: Calvin Harris, John Newman. Tohle jsou hity na Hit Rádiu, 6 hodin, 19 minut. Dobré ránko. Dámy a pánové, volby máme za sebou. My bychom chtěli vlastně taky vzdát hold jedné skupině lidí, na kterou se trochu zapomíná, a to jsou volební komise. Takže pokud jste byli ve volební komisi, tak vám gratulujeme, že jste to tam vydrželi a že jste to pak takhle hezky sčotli.
1: Někdo z volební komise, nějaký člen se mi musel určitě smát, protože já to mám pokaždý, když jdu volit, tak tam vidíte ty písmenka, ty abecedy podle těch jmen, kam si máte jako stoupnout, komu přinesete tu občanku, kdo vám dá ty obálky, a já se vždycky zarazím v ten moment a počítám, jak jouda tu abecedu, kde teda, kam patří to moje příjmení, jo, za kým mám jít podle té abecedy.
0: A je tam taky máte vždycky takovou zvláštní nervozitu za tou plentou, protože tam jsou vidět ty nohy, že jo? No a teďka tam jako, jenom tam koukají ty nohy a teďka si říkáš, že tam je někdo díl, jako co tam ten člověk dělá, co to tam jako čte až teprve na tom místě, ty papíry.
1: Tak letos bych chápala, kdyby tam byl někdo takhle dlouho, protože to byla opravdu jedna obrovitánská, jako jeden obrovitánský cár papíru, takže to trvalo dlouho.
0: Nicméně velká účast, takže vy, kdo jste byli volit, tak snad vám ten váš tip, snad vám ten váš hlas vyšel a váš kandidát vyhrál. Nicméně my si za malou chvíli zvolíme toto. Dan Bárta, kroužkujeme.
1: Křížkujeme, tady no, křížkujeme.
0: No dobře,
2: to jsi za svetá kupeny.
3: Začněte den s skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
4: Já nový plot mám.
5: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola.
8: Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
9: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho! Pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
10: Nákupy v online shop.cz.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
10: www.

0: onlineshop.cz.
1: Já chci do divadla.
2: Já zase na pořádný koncert.
3: A já do kina.
4: Klid, přátelé, klid. Dům kultury Teplice tohle všechno má.
5: Renomovaná pražská divadla, známé interprety i filmové pecky.
6: Dům kultury Teplice, kultura pod jednou střechou.
5: Přesvědčte se sami na www.dkteplice.cz.
7: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
12: Přímo by chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
11: A co je chytrárt?
12: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
11: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
13: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Heslo k Wi-Fi u tchýně, malé, velké, číslo, symbol a stejně až na potřetí. Za to nová Škoda, to je easy. Akční modely Škoda easy. Kamiq, Karoq, Fabia nebo Scala s metalízou zdarma od 399 900 korun. Autonord, 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. Autonord.cz.

jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.

0: Alex Warren. Krásné pondělní ráno z Itrádia. S vámi Michal, jsme na David. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Dnes se dozvíme posledního letošního laureáta Nobelovy ceny. Švédská královská akademie věd oznámí, kdo získá prestižní ocenění za ekonomii. Uzavře tak týden, během kterého byly vyhlášeni také vítězové v medicíně, fyzice, chemii, literatuře a míru. Známé osobnosti v komunálních volbách na severu Čech příliš neuspěly. Do zastupitelstva v Chomutově se nedostal herec Zdeněk Godla ze seriálu Most ani hokejový trenér Vladimír Hružička. Naopak v Litvínově uspěl bývalý hokejista Jiří Šlégr. Být přehnaným optimistou nemusí být o nic lepší, než být pesimistou. Podle psychologů je nejvýhodnější pozitivní přístup spojený s realistickým pohledem na svět. Dobrou zprávou je, že náš způsob myšlení není neměnný a můžeme ho postupně ovlivňovat.
0: Co byste schválně o sobě řekli, vy, kdo nás posloucháte a vy tady ve studiu? Co jste? Pesimista nebo optimista?
3: Přemýšlím právě, jak my tady máme rozdělený ty role.
2: No, záleží hodně, kdy se ptáš. Tak třeba v pondělí ráno jsem pesimistou.
0: Já taky, mám to podobně.
2: Optimista.
0: A pátek optimisti.
3: Největší.
0: Mě to připomnělo vtip, jo. Že pesimista vidí v tunelu tmu, optimista vidí světlo na konci tunelu, realista vidí světla vlaku a strojůvůdce vidí tři debily na koleji. Takže tak. Jennifer Page, Crush, 6.32. Hezké ráno z Itrádia.

0: Million Good Reasons. Tohle je pondělní Hit Radio 6.38. Přejeme vám hezké ráno. S vámi Michal, Jasmin a David. A Jasmin, to by se vrátil Kuba z té poutě dlouhý. Já jsem viděl na Instagramu, jak jsi ho vítala na letišti. Myslím si, že tam to storíčko ještě máš. Jak to říct, rádo strapňuješ takhle veřejně, protože vy, kdo jste to neviděl, můžete mrknout. Jasmin official tam si. A ty jsi ho vítala s nafukovacím slonem. Proč?
1: Takhle, já vám
2: moment,
1: chci říct,
2: kde byl ještě na začátek?
1: Ano, to chci říct, vracel se z Kamína, šel takovou tu pouť svatou Jakubskou. Z Portugalska vycházel z Porta a šel do Španělska a měl v plánu 270 km, nakonec to bylo 350.
0: A rozchodil se to teda, vy jste se nějak porafali a pak to šlo rozchodit teda, jo?
2: No, tak to bývá jakoby důvod, proč lidi vyrazí na takovou cestu.
0: No, proto šel místo 270 350. To je jako, chlapi, vy kdo jako rádi řídíte a třeba se doma nějak poštěkáte a jedete někam autem a pak se máte vrátit, no tak to samozřejmě nevezmete po té dálnici, ale vezmete to tou oklikou.
2: A při současných cenách benzínu chápu, že vyrazil pěšky do Santiago.
1: Ne, tak musím říct, že je zpátky a je nadšen, jo, i země je nadšen, nicméně teda po dvou týdnech je doma. A já jsem si říkala, že ho nemůžu přivítat normálně, protože nikdy ho nevítám normálně. Já si vždycky připravím nějaký balónek trapnej. Když si to bývaly fakt hezky připravený cedule, takový romantický, ale...
0: Co bylo na výběr teďka?
1: No, teďka jsem si řekla, že budu pokračovat v dělání ostudy a buď byla tlapková patrola, nebo nějaký lenochod, kapibara, taková mrzutá kočka a nakonec vítězil teda růžový slon, jo. A já jsem tam s tím přišla.
0: Takže jako ten e-shop, jo.
1: Ne, čekal ho jenom tenhle ten balónek.
2: Přišla tam v latexu.
0: Takže chápeme, že vyhrál růžový slon.
1: No a bylo mu trapně, on vůbec nemluvil, já mu pak říkám v autě, ty jsi vůbec nemluvil, Kubí, a on teď ví, že mě to vždycky úplně paralyzuje a teďka všichni na něj koukají na tom letišti a smějou se a já to miluju, já se v tom fakt vyžívám a on mi zase dělá ostudy jako jinde, jo, takže v tom jsme si kvit.
0: Konečně mi se jsi styděl, no přesně, když tam byla v latexu a on šel v poutech. Dua Lipa za chvíli na Hit Radio, taky aktuální doprava, hezký ráno.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz
4: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
7: Franto, kde jsou ty maliny?
8: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
7: Taky zavakuovaný.
9: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo.elektro.cz.
10: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
11: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
12: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
13: Ty v Bauhausu nevedeme.
12: A Auschus našel byste?
13: To vás zklamu, bohužel.
12: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
13: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
14: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když
15: se to má podařit. Objevte nový Dongfeng Mage, moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji, Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
16: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
17: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
18: Pak přijeďte do AutoESA.
17: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
18: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
17: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
18: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
19: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
20: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
21: Jo, jo.
20: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
21: Co mě zrovna napadne?
22: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
23: Klikni!
24: Mironet, nová dvojka Shoproku přináší...
23: Apple iPhone 17 256 GB. Chytrá volba právě teď.
24: Když mobily?
23: Tak Mironet, klikni dvakrát.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči, dávejte si dneska ráno pozor na trase z Turnova směrem do Liberce. Na úrovni Žďárku máme hlášenou nehodu osobáku, která blokuje jeden jízdní pruh. A pozor taky v Jablonci nad Nisou, kde dopravní omezení pokračuje v Belgické ulici.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Dobré ránko, šampioni, 6.52, dáme Jano David.
1: Představte si, že se jednoho dne zbudíte a řeknete si, že si dáte takovou pauzu od lidí, jo? Akorát tou pauzou myslíte 12 let, tak přesně to udělal japonský mnich, který se rozhodl opravdu na 12 let izolovat se naprosto od okolního světa, žádný zprávy, žádný sociální sítě, prostě vůbec nic, žádný lidi. A mně to vlastně přijde jako celkem fajn dovolená, akorát si říkám, co pak, až bude ten rok 2038 za těch 12 let, jak se ten svět jako změní a co on si o tom všem bude myslet, jak v šoku bude a mimo.
2: To je zajímavá úvaha.
0: Co se stane za 12 let? To bude rok 2038. Tak kde budete za 12 let vy? Jste u rádia. Kde si myslíte, že budete? Kde budeme my? My budeme na Blaníku. Na Blaníku asi.
1: No tak 12 let je dlouhá doba. Tady můžou lítat auta, že jo? On se teďka zavře. A za 12 let vyjde a všechno může být jinak.
0: No tak teďka už ty vaše Tesly, že elektrický, už můžou jezdit vlastně tady sami. Sami už to zkoušela?
1: Včera, když jsem vyzvedla Kubu, tak to tam chtěl zapnout, už nám tam vyjelo upozornění, ale my si ještě musíme k tomu doplatit nějakou věc.
0: Počkej, takže zatím musíš dokoupit ještě.
1: Ale asi 12 stovek, jako. No.
0: Přesně.
1: Nebo to má měsíční. Dokoupit,
0: imaginárního řidiče. Řidiče, kterýho svět ještě neviděl. Kolik za to chtějí? Hodně.
1: 1200 měsíčně, nebo lítě něco takový, jako, ne, jako já to nepotřebuju.
2: Řidiče, jako. No.
0: Hele, když se domluvíme, tak vás budu za 500 měsíčně vozit tím vaším autem. Pharrell Williams, Happy, na Hit Radio, do 7, pak přidá David další zprávy. Hezký ránko.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambuláru a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka Shop Roku přináší
2: Apple iPhone 17 256 GB. V Mironetu nyní za bomba cenu 24 990.
3: Jupi! iPhone 17 teď dává největší smysl.
2: Když mobily, tak Mironet.
3: Klikni dvakrát.
4: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
5: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Tip na výlet pro všechny fanoušky podzimu. Objevte Dýňo Braní u Drážďan s 50 tisíci dýněmi, XXL sochami a fotomotivy. Oskarův svět CZ.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Školy a další vzdělávací instituce se staly nejčastějším cílem kybernetických útoků na světě. V srpnu čelila jedna vzdělávací organizace v průměru více než 5000 útoků týdně. Oproti loňsku jde o nárůst o zhruba třetinu, útoků přibývá také v Česku. Letošní září bylo celosvětově druhé nejteplejší v historii měření. Vyplývá to z nových údajů Evropské klimatické služby Copernicus. V Evropě šlo o třetí nejteplejší září, západní část kontinentu dokonce vyrovnala rekord z roku 2023. Mimořádně vysoké teploty tak pokračovaly i po rekordně teplém létě. V Česku začíná být nedostatek ubytování pro vysokoškolské studenty. Na 100 studentů totiž připadá jen 21 míst na kolejích. Soukromí investoři proto plánují výstavbu dalších zhruba 4000 lůžek. Za soukromé ubytování si ale studenti výrazně připlatí. V Praze stojí v průměru téměř 14 000 korun měsíčně, tedy více než dvojnásobek běžné koleje. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: V průmyslové zóně Triangle u Žatce zřejmě vyrostou další továrny. Radní Ústeckého kraje rozhodli o uzavření smlouvy o rezervaci pozemků a smlouvy o budoucí nájemní smlouvě s developerskou společností. Projekt by mohl vytvořit až 290 přímých pracovních míst. Výstavba by měla probíhat v letech 2027 až 2029. Jde o jedny z posledních volných velkých pozemků v zóně. Na Ústecku dnes očekáváme většinou oblačno, ojedinělé během dne se místy vyskytnou přehánky, na horách i srážky smíšené a teploty 11 až 15 stupňů Celsia.
13: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
14: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
15: Krásný ránko.
16: Krásný ráno a už i s Davidem. Je.
15: Čau, Dave.
17: Dobré ráno.
15: Vítáme tě zpátky. Já mám historku, lidi.
16: Jakou zase?
15: Já měl o víkendu premiéru. Já jsem se zasek.
16: Kde?
15: Ve výtahu.
16: Yeah.
15: To vám musím vyprávět. Sam Feld, Jonas Blue a hnedka jdeme na to.
14: Hit Radio North Music.

0: Samfeld a Jonas Blue, dáváte si pondělní Hit Radio 5 minut po 7. Hezké ránko. Já mám za sebou traumatický zážitek.
1: Povídej.
0: Mně se stalo něco, co se mi nikdy v životě nestalo, a to, že jsem se zaseknul ve výtahu. Prosím pěkně, ale nebylo to jen takhle ke zaseknutí. Já jsem si v pátek odpoledne objednal jídlo domů, pípne mi notifikace, že kurýr přijíždí. Tak beru pantofle, lezu do výtahu, jedu od nás z trojky dolů a najednou tři rány, ale hrozný rány, jo. A potom jsem se asi o půl metru propadnul, rána jak zděla a výtah stál. A volá kurýr, ne? Si přijdu pro jídlo a říkám, prosím vás, já jsem se trošku zasek, a on, cože jste se? Já říkám, já jsem ve výtahu a začal se hrozně smát, říkám, bude přítelkyně. Tak volám domů a já vlastně jsem ani nemusel, protože vylezli všichni sousedi a teďka slyším, jak tam někde jako někdo mluví a já jsem nevěděl samozřejmě, kde jsem se zaseknul, jo, tak se mi povedlo, jak těch výtazích dneska jsou dvojitý dveře, jo, tak já jsem ty vnitřní nějak otevřel, teďka to otevřelo přede mnou stěna a teďka vidím, že tam je vlastně pode mnou třeba tak 40 cm škvíra a jsou tam dveře ty venkovní už. Mm-hmm. Tak jsem je zkusil vyháknout a teďka už tam byli sousedi a koukali na mě, koukali jsme na sebe tou škvírou a já říkám, tak já si vyskočím. A teďka jsem si vzpomněl na ty videa, prostě co tak jako známe z internetu, co když se ten výtah rozjede, jo. Takže jsem teda nakonec vyskočil, no dobrý, hele, tak přijel opravář, a já říkám, dobrý den, to jsem já z toho výtahu, protože já jsem se zavolal pomoc zevnitř, a on, ale teď vy jste, říkám, ne, já jsem tady, já jsem vylez, a on, tak to nebylo úplně chytrý, já říkám, já vím, ale co bych tam dělal, než byste přijel.
2: Navíc to jídlo stydnulo, že jo?
0: A já, no počkej, já tam přišel s těma bramborama z bageterie, ne, jako s tou tatarkou, za ním. Musím si myslet, proč ne zděj. No takže jsem byl prostě venku, on to nějak opravil. No a čověče, hele, v sobotu jsem pryč a píše mi moje. Hele, zase to prostě spadlo a se sousedem.
1: Počkej, a jak ses cítil? Protože já bych umřela na místě, já jsem celkem klaustrofobik, takže takovýhle situace si hodně nepřeju zažít.
0: No já nevím, tak jako lehce jsem se, jak to začalo bouchat a pak se to nějak jako spadlo, pak to se zaseklo, tak já jsem se ani nestihl jako leknout vlastně.
2: Všechno dobře dopadlo.
0: Takhle, je dobře, že to nedopadlo. A co vy, stalo se vám někdy něco takového, že jste se šprajsli ve výtahu?
2: Tak v první řadě bych nechodil z třetího patra, bych šel pěšky, nejel bych výtahem. Tím bych začal.
1: No, Míšo, to je pravda celkem.
0: To chodíme teďka. Jo, my teda to třetí patro je v tom nejvyšším patře, kde bydlíme. A člověče, když jsem se vrátil v sobotu z akce, tak já jsem v neděli samozřejmě musel stěhovat věci z auta z garáže, protože tam nechci nechávat. A člověče, jako pronese se to.
2: Hezky po svých.
1: A mně se tohle to nestalo, ale jednou nám hlídal, když jsme byli na dovolený rodinný kamarád našeho pejska. Mm-hmm. A ten nám pak volal, že teda pes, když přišel zvenku, tak nadšený utíkal do výtahu, ten byl otevřený, no a spadnul do šachty. Tam nic nebylo dole a propadl se právě dolů. Naštěstí to bylo v přízemí, nezlomil si pacičky, nic se nestalo, ale už jsme mu ho nenechali potom na hlídání.
0: Tak to se mi dopadlo ještě docela.
1: Dopadne.
0: Tak dejte vědět, jestli jste se někdy takhle šprajsle ve výtahu a jak vypadala vaše záchrana akce. 777 937 777, když nám to nahrajete na WhatsApp, budeme moc rádi, nebo nám to sem pošlete klasicky SMS-kou. My k vám posíláme další hity. Jay-Z, Mr. Hudson na Hit Radio, Young Forever. Hezké ráno.

0: Jasmin Grinerová. Snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Now this is not the time or the place for broken hearted.

0: Sunrise Avenue, Hollywood Hills. 7 hodin, 15 minut, posloucháte pondělní Hitrádio Snídení šampionů. Bavil jsem se tady o své historce, že jsem se v pátek zasekl ve výtahu a nějakým záhadným způsobem se mi dostalo samovolně dostat se ven.
1: My jsme se tady o tom pak povídali dál, já jsem říkala nějakou historku s naším pejskem a očividně nás teďka ladí můj táta, který mi napsal, že si vzpomněl ještě na jednu historku s naším psem a já vám to musím říct, byť je to teda strašný. My jsme měli jednu dobu dva psy, měli jsme takového zachráněného oříška, co jsme našli venku, a pak jsme měli labradora. No a táta šel venčit toho oříška, ťapku, a měli na flexi vodítku, jo, takový to natahovací vodítko. A když byl táta vystoupený mimo výtah, tak ona ještě byla ve výtahu a někdo si ten výtah zavolal. S tím, že ona stále byla na tom flexi vodítku. Takže ona odjela někam do nějakých výšin a já jsem vůbec nevěděla, že se tohle děje. Byla jsem doma, byla jsem malá a najednou táta přiběh do kuchyně. Byl úplně celý bílej, úplně v šoku. Neřek mi, co se děje, ale že potřebuje nůž. A teďka si představte, že jste to malý dítě a přiběhne vám tam takhle táta bílej a že chce nůž a odletí rychle zase pryč. No tak teďka už vím, že šel teda o patro nebo dvě výš, už nevím, a čekal, že se otevře ten výtah a tam pejsek bude jakoby kaput, ale ne, přežila to, jen tam měla hlavičku úplně dole, natažená na tom flexivodítku, táta to přeříz a všechno v pořádku, ale jsem si jistá, že kdyby to tehdy dopadlo špatně, tak mi řekne, že se pejsek zatoulal, že mi jako nepřizná pravdu.
2: Kdyby to vodítko nebylo flexi,
0: no, jasně.
1: Tak už ťapka neťapkuje.
0: Co to bylo za značku, teda kvalitní vodítko. Taky jste napsali spoustu zpráv, ptali jsme se vás, když se vám něco takového stalo. Třeba jako dítě jsem se zasekla ve výtahu s mámou a segrou, museli nás vyprostit hasiči. Od té doby volím raději schody a z výtahu mám neskutečnou fobii a to už to je 25 let. Ani po té době tomu nevěřím, a když musím do něj jít, třepu se jak ratlik. Hezké ráno.
1: Dobré ránko, před 27 lety jsem se zasekla ve výtahu. Měla jsem roční dítě v kočárku a vedle sebe 4letého chlapce. Výtahy nebyly ještě tak moderní, jako jsou dnes, a po dlouhém volání z výtahu o pomoc se k nám za hodinu dostal pan opravář, ale co následovalo, jo? Můj starší syn byl ještě tak moderní, jako jsou dnes, a po dlouhém volání z výtahu o pomoc se k nám za hodinu dostal pan opravář, ale co následovalo, jo? Můj starší syn potřeboval čůrat. Nic jiného mu nezbylo.

0: ují lidi z výtahu a tak si říkám, co jsem to byl za blbce, že jsme tam tehdy v šesti lidech lezli. Honzo, tak jak to vypadá dneska? Ještě takhle jezdíte výtahem?
1: No tak to už určitě ne.
2: Dobré ráno.
1: Já vás zdravím do studia.
0: Dobré ráno.
1: Protože výtahy jsou pro mě hruza, jo, takže když tam občas musím, tak radši do nich nalezu.
0: No a ty jsi psal, že teďka už teda spíš ty lidi z těch výtahů taháš, tak máš nějakou historiku třeba, když si vzpomeneš, když tě někdo volal o pomoc právě, aby se vytáhnul z toho výtahu?
1: No tak oni ty historiky moc veselý nejsou, to hlavně vždycky, než nás seženou, když se tam dostaneme, když ten výtah otevřeme, ale vždycky, když tam ty dveře otevřeme, tak mě řeknou, je, to jsem rád, že vás vidíme. No já jim většinou říkám, já moc ne, já jsem musel stávat.
2: A ty říkáš se ženou, takže vy takhle podnikáte spolu se ženou, vytahujete lidi.
1: Ne, než nás se ženou.
2: Jo, takhle.
3: Než je se ženou.
0: Jo, takhle. No já jsem se právě tady na to ptal toho pána, co měl vytáhnout z toho výtahu, ze kterého já jsem teda vylez a říkám, co vám tak jako lidi říkají, že vás asi rádi vidí, co? A on, no, tak jako to jasně, ale pak se taky stává často, že ty lidi říkají, no kde jste, ježiš, já tady na vás čekám, to se ti taky děje, Honzo.
1: Ne, naštěstí ne. Většinou má radost, že jsme tam rychle.
0: Tak to je fajn. Tak děkujeme, Honzo, za lidi jako si ty a přejeme hezký pondělí. Čau.
3: Ještě nebudeme zdržovat
1: ty díky. Náš.
2: Mějte se. Ahoj. Musím se
0: nadechnout. Děkujeme za všechny vaše zprávy. A až pojedete výtahem, vzpomeňte si, že se vám něco takového může stát. Parna a Miraj, vzpomeneš si 7 hodin 19 minut. Krásné ránko.

0: Tohle jsou hity Night Radio, Eva Farná a Mirai. Vzpomeneš si 7.23? Za malou chvíli, asi za nějakých 10-15 minut, je tady rychlá pětka. Celý tento týden budete soutěžit o poukaz na 5000 korun do čokoládovny. Mua, to budou dobrutky. Tak na to rozhodně počkejte. Do té doby je další muzika Ellie Goulding, Tayo Cruz a taky aktuální doprava. Hezký ráno.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
3: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě, až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
4: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabytek.cz.
5: Velké finále dostihové sezóny je tady. V sobotu 17. října se letos na hypodromu Most naposledy otevřou startovací boxy. Čeká vás den plný napětí, rychlosti a soubojů do posledních metrů. Přijďte si užít jedinečnou atmosféru dostihu a společně s námi uzavřít sezónu 2026 ve velkém stylu. Sobota 17. října od 11 hodin. Hypodrom Most. Poslední dostihy a emoce. Velké finále. Těšíme se na vás.
6: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
9: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
10: Nákupy v online shop.cz.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
10: www.onlineshop.cz.
12: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
13: Trenírkarna.cz.
14: Hlášení pro lovce slev.
13: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
15: 13 vodorovně, španělská automobilka, 4 písmena. No jasně, Seat sedí.
16: Seat, značka, na kterou se občas zapomíná. Šikovný Seat Arona teď s výhodou přes 80 tisíc korun a zimními pneu zdarma ke skladovým vozům. To se dobře pamatuje. Seat v Autonord Terezín. Autonord.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pracuje se na Semilsku, trasa Ohrazenice Turnov. Silničáři tam opravují vozovku a blokují jeden jízdní pruh. No a pozor si dávejte taky na Lounsku, kde se pracuje v Lipčepsi a projíždí se tam Kyvadlově, takže se můžete zdržet.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.

0: Minuta po půl osmé, tohle je Ellie Goulding, Love Me Like You Do, a tohle je pondělní Hit Radio snídení šampionů, ta je po měsíci kompletní. Michal Jasmin a náš zprávař David je zpátky, vítej.
1: Děkuji.
0: A pojď na ranní update.
2: Ranní update.
3: Časté používání umělé inteligence může mít negativní dopad na naše myšlení. Podle nové studie sice AI zvyšuje produktivitu, zároveň ale může oslabovat pozornost a schopnost samostatně se rozhodovat. Jaké je tajemství dlouhého a šťastného manželství? Odpovídali páry, které jsou spolu i více než 60 let. Podle nich je základem vzájemný respekt, komunikace a ochota dělat kompromisy. Důležité je také řešit hádky včas, nezapomínat na oběti a nevzdávat vztah při prvních problémech. Kapela Kabát musí kvůli nemoci členů přesunout 7 koncertů. 3 muzikanti mají zdravotní potíže a zpěvákovi Josefu Vojtkovi lékař dokonce zakázal zpívat. Skupina proto odložila 2 koncerty v Brně a 5 na Slovensku.
4: Je zrovna tam?
0: To nebude náhoda. Nebo to bude náhoda? Pojďme soutěžit, za chvíli rychlá pětka, kde tento týden máte možnost vyhrát voucher v hodnotě 5000 korun do čokoládovny Janek, což je opravdu poctivá česká čokoláda.
4: A protože se blíží Halloween, tak tam najdete i čokoládový dýně, strašidelný lyžátka anebo dýňový pralinky.
0: Tak pokud byste chtěli soutěžit a tuhle dobrotu vyhrát, napište nám chci soutěžit na 777-937-777. Jednoho vybereme, voláme zpátky a teď se pojďme všichni užít naprosto vynikající Coldplay. Tohle je Paradise v 7:33.

0: Tohle jsou Coldplay, Paradise na Hitradiu 736. Takový Paradise budete mít vy v puse. Ráj v puse, nebo nebe v hubě, takzvaně, jak se říká. Protože celý tento týden hrajete o poukaz na 5000 korun do čokoládovny Janek. Rychlá pětka. Tam totiž najdete poctivou českou čokoládu, halloweenský dobroty, ale už i třeba čokoládový Mikuláše nebo čertovský adventní kalendář, který vznikl ve spolupráci s Lucí Výbornou. A s námi ve vysílání už je Eva. Evo, hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Krásný ráno.
0: Taky Anna, hezké ráno.
3: Dobrý den.
2: Ahoj.
0: Dobrý den a taky Téa, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Ahoj.
0: Bude to dámská jízda. Vy jste napsali zprávu, chci soutěžit, jsme doma tři ženy, takže by to muž uvítal. Takže když vyhrajete, necháte si to pro sebe ženy, anebo podarujete taťku?
3: No já myslím, že si to necháme my.
2: To je správný.
3: Okay, muž.
0: Tak pojďme na to.
4: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Holky, vyjmenujte jakýkoliv 3 kousky zeleniny.
3: Rajče, paprika, okurka.
4: Mm-hmm. Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje hlavní město Slovenska?
3: Bratislava.
4: Mm-hmm. Otázka třetí.
0: Bratislava.
4: 3 vteřiny na odpověď.
2: Kolik je polovina z 90?
3: 35.
0: Ano.
4: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Holky, budete vědět, které zvíře je králem zvířat?
3: Lev.
0: Ano.
2: A poslední otázka, schválně, jestli jste dávali pozor. V jaký hodnotě je poukaz, o který teďka soutěžíte?
3: 5000.
2: No jo.
0: Holky, budete mít sladký život.
2: Gratulujem.
0: Poukaz na 5000 korun do čokoládovny Janek, je to vaše.
3: Wow. To je super pondělí, krásný celý týden.
0: Tak jsme rádi, že jsme vám udělali radost, byli jste skvělí. Tak holky, zvládněte to ve škole a Evi, ty to zvládni v práci.
3: Díky.
2: Ahoj. Hezky.
0: Hezký ráno, ahoj.
4: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
5: Mlsání pro maminku, čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy, čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny, čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
4: Hit Radio Nord Music.

0: Za malou chvíli 7:45, tohle je Lady Gaga na Hit Rádiu, hezké ráno. A jaká bude letos zima? Máme se zeptat krtka, anebo tlustýho zajíce. Protože lidoví pranostiky tvrdí, že zvířata nám dokážou předpovědět, jaká přijde zima. Takže už je to zase tady, to věštění z křišťálový koule, jaká bude zima, jestli bude na blátě, nebo jestli bude mrazivá.
1: A co je jako krtek, co zajíc, nebo jak to máme brát?
0: No, podle starých pranostik tady se píše, že tuhou zimu předpovídají třeba tlusté pavučiny, husté pavučiny, vysoká mraveniště, hodně krtinců, anebo právě dobře vykrmení zajíci. Tak Davide, kdybys měl podle vzhledu zajíce určit letošní zimu, jak bys postupoval? Co si myslíš o letošní zimě?
2: Teď už vím, podívám se, jestli je tlustej nebo ne, a potom odhadnu.
0: Tak kdyby se podíval
1: na tohle zajíčka před náma.
0: Jak tuhá bude zima?
2: No, oblíkněte se pořádně, no.
1: Sobě teďka, Míša, že
2: ty zase nabral, jak jsem tady nebyl.
0: Já jsem začal, fakt? Počkej, ale zase David má srovnání, jako měsíc jsme se neviděli.
2: Ne, vypadáš furt stejně.
0: Ale zima bude tuhá.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
4: Hledáte místo, kde vám v parních dnech bude dobře? No přece v Oplatce. Klimatizace, obědy, řemeslná zmrzlina, káva Verňáno, no prostě pohodička. Stavte se u nás.
5: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znamenka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
10: Šéfe, došel matroš!
11: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
12: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
13: Ty v Bauhausu nevedeme.
12: A Auschus našel byste?
13: To vás zklamu, bohužel.
12: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
13: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
14: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když
15: se to má podařit. Dárkové poukazy na motokáry a bowling jsou skvělým dárkem pro milovníky zábavy, adrenalinu a rychlosti. Jediný a jedinečný areál v České republice. Vše pod jednou střechou. Závodní motokárová dráha. 12 profesionálních bowlingových dráh, všechny s mantinely i pro nejmenší. Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost a darujte svým blízkým nebo přátelům nezapomenutelný zážitek. A to vše v srdci Teplic, v zábavním centru Metropole Teplice. Dárkové poukazy můžete zakoupit v e-shopu metropoleteplice.cz nebo na recepci zábavního centra.
16: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
17: Práci hledáš? I mistr Toyota ví, kde ji v Klášterci najdeš.
18: Ale mistře, já s výrobou žádné zkušenosti nemám.
17: Na zkušenostech nezáleží, vše naučíme tě my. V Klášterci na zóně Verne Toyota Gosei operátory do třísměnného provozu hledá. Nabíráme čtvrtek každý, 7 ráno ty přijít musíš. Průmyslová 2, Klášterec, životopis s sebou vezmeš a dorazíš. Toyota Gosei, vyrábíme komponenty, na které celý svět spoléhá.
19: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším, Tatart nákupy?
19: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
7: To je mazec.
19: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout?
20: V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Zdržení dneska čeká na Liberecku. Silničáři pracují v Hodkovicích nad Mohelkou směrem na Radoňovice. Opravují tam vozovku a jezdí se objížďkou. A omezení čeká taky v Chomutově, kde se pracuje v ulici Kmochova. Tam je dočasně zúžená vozovka.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Leny, Hit Radio 754.
1: V současné době je celkem velkým hitem a boomem reality show Zrádci. Tak jestli vás baví Zrádci, tak se můžete těšit ještě na něco dalšího, protože do Česka míří, i když se ještě neví, kdy přesně, nová reality show Most Wanted. A je to v podstatě hra na policajty a zloděje, akorát pro dospělí. Představte si, že vezmete několik fakt známých celebrit, oblíknete je do oranžových vězeňských kombinéz, seberete jim telefony, peníze, všechno a pošlete je někam na útěk, jo. A v patách jim jsou lovci, který každý 20 minut dostanou nějaký informace o jejich poloze a snaží se je vlastně dopadnout, jo.
2: A to jsou taky soutěžící, ty policajti, jakože jo, nebo ty co je honějí. Oboje jsou soutěžící.
1: Jo, a teď to nejlepší, že do té hry se můžete zapojit i vy jako veřejnost, že když uvidíte někde právě ty prchající, ty uprchlí, tak buď je u sebe můžete schovat, anebo budete práskači a prásknete je těm druhým, těm policajtům.
0: Takže to je vlastně taková moderní hra na schovku, dalo by se říct.
1: Jo, a jo? Mě by zajímalo, kdo byste byli vy, jestli byste je u sebe schovali, ty celebrity, anebo byste je práskli.
0: Já si spíš říkám, že tohle děláme všichni jako třeba každý pondělí, jo, akorát tam zůstaly ty telefony, taky hraješ na schovku a před šéfem, že jo, a maily, že jo, ty páteční, jo, taky nechceš, ale říkám si, kdybyste se měli jako někam schovat, jako zašít, tak proč byste si vybrali zrovna Brno?
2: Já jsem zrovna chtěl říct, že já bych jim asi nepomohl, protože já bych je v první řadě vůbec nepoznal, ty celebrity.
1: To je taky možnost, no.
0: A tak mají na sobě ty mundury, ne?
1: Jo, mají ty oranžový kombinéšky, no, ale...
0: A tak to nevíš, jestli vyvážejí popelnice, nebo jestli...
3: Pojďte ke mně.
0: Co přesně, pojede popelář. Hele, to je on! To je on!

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kerry's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
5: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
4: No nekecej.
5: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
6: Hi, it's me, Rita Ora.
7: I'm Macklemore.
6: I'm Dua Lipa.
0: Tip na výlet pro všechny fanoušky podzimu. Objevte dýně obraní u Drážďan s 50 tisíci dýněmi, XXL sochami a fotomotivy. Oskarův svět CZ.
8: On air.
1: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Starší byty v Česku dál zdražují, za poslední rok jejich ceny vzrostly v průměru o 10%. Metr čtvereční se nyní prodává přibližně za 86,5 tisíce. Například v Praze zdražil běžný 80-metrový byt meziročně o více než 800 tisíc korun. Růst cen ale v posledních měsících zpomalil, oproti předchozímu čtvrtletí byty zdražily jen o 1%. Po chladnějším začátku týdne se do Česka vrátí slunečné a teplejší počasí. Nejvíce slunce nabídnou čtvrtek a pátek, kdy teploty vystoupají až na 18 stupňů. Rána ale zůstanou chladná, místy se objeví mlhy a teploty mohou klesnout i pod nulu. Letadlo indických aerolinek muselo nouzově přistát poté, co na palubě začala hořet powerbanka. Chytnout měla v úložném prostoru nad hlavami cestujících a kabinu rychle zaplnil kouř. Do hašení se zapojili i někteří pasažéři, požár nakonec zlikvidovala posádka. Letadlo bezpečně přistálo na náhradním letišti a nikdo se podle dostupných informací nezranil. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Ústecký kraj získá 150 milionů korun, které rozdělí na přípravu projektu obcím. Záměry se mají týkat snížení energetické náročnosti veřejných budov a využívání obnovitelných zdrojů energií. Peníze mohou obce využít na přípravu projektové dokumentace k různým stavebním úpravám, například škol, obecních úřadů, domů pro seniory a podobně. Podporována bude také příprava nové výstavby veřejných budov s nulovou spotřebou. Na severu Čech očekáváme většinou oblačno, ojedinělé během dne se místy vyskytnou přeháňky, na horách i srážky smíšené a teploty 11 až 15 stupňů Celsia.
10: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
11: Dobré ráno, šampione!
12: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
13: jsme tady pro tebe.
12: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
14: Taky, Davidem, jsme kompletní.
11: Krásný pondělí.
14: Hezký ráno. Snídaně šampionů. Je tady vlastně už od 6. hodiny, každou hodinu vítáme Davida, tak dvakrát, takže jsme rádi, že jsi po měsíci zpátky, že jsi teda taky ukázal.
15: Dobré ráno.
11: Dobré. Suše jako vždy.
14: Přesně, tak jak to, tak jak Davida znáte. Pink a Nate Rules, Just Give Me a Reason, tím startuje další hodina, tak hezké ráno.
10: Hit Radio North Music.

0: Naprosto fantastický Ray Dalton, tohle je Hit Radio 10 minut po 8. Dobré ráno. Pojďme do Jihlavy. Ta se rozhodla poručit ne větru, ne dešti, ale rovnou psímu čůrání. Představili tam 20 betonových patníků s otvory, psí pisoáry, který mají udržet pach a lákat psy k označkování, aby nečůrali na historické fasády. Jenomže si říkám, nevím, jestli to napadá jenom mě, ale ten problém je v tom, že jako psy nejsou lidi, neumějí číst a jako, kdo jim to jako řekne teda, že mají čůrat zrovna tady na ten
1: přesně
0: pisoár.
1: Přesně, jak to má ten pes vědět jako.
0: Nebo mě zajímalo, jak bude vypadat to slavnostní teda otevření těch pisoárů, jestli jako přijde starosta, přestřihnout pásku, jestli tam pozvou prvního psa. Prosím vás, mohl byste se nám tady vyčurat?
1: Jo, nevím, jak tam chtějí s tím zápasit.
0: Ne, no uvidíme, takhle, ale představ si, že chodíš celý život prostě do svého oblíbený hospody. Jo, stará hospůdka, máš to tam ráda, máš tam dokonce svoje místo, jsi tam gast a teď tě vedle postaví novou hospodu, tak kam půjdeš? No, budeš chodit samozřejmě do té staré hospody, že jo? A já si říkám, jako já tomu fandím, jo? Jihlava chce teda naučit psy čůrat na správné místo. Já bych chtěl jenom připomenout, že lidstvo dodnes nedokázalo všechny chlapy naučit se trefit do pisoáru. Jo, tak držím palce se psama.

0: Dobré ráno, zítra Rádia minutu po čtvrt na devět. Tohle je snídaní šampionů. Michale, jsme na David s vámi.
1: Tak údajně už mají Češi jasno v tom, jak by chtěli strávit stáří podle průzkumu. Toužíme se údajně dožít 90 a mít důchod aspoň 18 000 korun. A pánové, možná mi dáte za pravdu, když řeknu, že byste to možná obrátili. Dožít se 90 a nějaký 18 k tomu. Mít 90 000 v důchodu a nějakou 18 na krku. Nebo?
0: Tak otázka je, jestli se toho ty 90 vůbec dožijeme, že jo? To je první otázka. A já bych chtěl teda v 90 takhle. Co byste chtěli v 90 dělat vy? Vy, kdo jste u rádia, a vy, kdo jste tady, co?
1: Jako vůbec nic, ale zároveň jako být v takové kondici, že můžu dělat úplně všechno.
0: Ležet, jako v penále, jo, už nebo.
1: No ne, jako tak, to je za dlouho, to je těžká představa. Hmm.
0: Já bych chtěl v 90 dělat přesně to, co v 25.
1: Co jsi dělal v 25?
0: No vysílat, ne.
2: Si by to někdo poslouchal, jo?
0: Tak, dobrý ráno.
3: Začněte den s skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.

0: to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
2: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
3: Už žádný, mami, restartuj to.
4: Už se mi nesekne při penalti.
5: Už nespadne, když páříme s klukama.
2: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
11: Moderní internet www.starnet.cz Starnet internet.
12: Já chci do divadla.
13: Já zase tam pořádný koncert.
14: A já do kina.
15: Klid, přátelé, klid. Dům kultury Teplice tohle všechno má. Renomovaná pražská divadla, známé interprety i filmové pecky.
16: Dům kultury Teplice, kultura pod jednou střechou.
15: Přesvědčte se sami na www.dkteplice.cz.
17: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
18: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
17: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
19: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz
20: Rádio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Bourá se v Jablonci nad Nisou v Rýnovické ulici. U křižovatky s ulicí Petra Bezruče jsou v sobě dva osobáky. A pozor taky na nehodu v Ústí nad Labem, je v ulici u kostela u křižovatky s Klášterní. I tam se srazila dvě osobní auta a teď blokují jeden jízdní pruh.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.

0: Posloucháte pondělní Hitrádio, snídaní šampionů, 8.29 a teď je přesně 8:30, tak jak to má David rád, a je tady ranní update.
1: Ranní update.
2: Česká kapela Mňága až Ďorb natočila nový videoklip společně se svými fanoušky. Ti se přímo zapojili do natáčení a stali se součástí výsledného videa. Skupina tak vsadila na netradiční způsob, jak propojit svou hudbu s lidmi, kteří ji dlouhodobě podporují. Americký soud nařídil zastavit vysílání reklam oslavujících prezidenta Donalda Trumpa. Spoty totiž byly financované z peněz daňových poplatníků. Podle kritiků šlo o politickou propagandu před listopadovými volbami. Nová řada Stardance odstartovala s nečekanou změnou. Kvůli zranění jedné z hereček se letos na tanečním parketu představilo jen 9 soutěžních párů místo plánovaných 10. Nejvíc bodů od poroty získal Vojtěch Dyk. Tak a teď tady máme odborníka na tanec.
3: To zrovna ne, ale ten, kdo se... Ten, kdo se nemohl účastnit, byla herečka Petra Nesvačilová, protože si zranila nohu. A i přesto aspoň ten úvodní tanec nějakým způsobem se svým tanečním partnerem zatančila. A teda bylo to strašně dojemný, šlo z ní strašně moc emocí, byť toho pohybu bylo vlastně málo. A je mi to strašně líto, na ní jsem se těšila.
0: Tak děkuji, že jste mi nedali slovo, já jsem to chtěl okomentovat. Samozřejmě to, co jsi říkala ty, to jsem všechno chtěl říct. Mimochodem, rok začala Stardance, jo?
3: V sobotu, ano.
0: Tak a mimochodem, já jsem tady teda od té muziky. Přišla nám zpráva od Petry z Mariánských Lázní. Nehodili byste nám tam obyčejný svět, ať si máme co v práci poslechnout? No tak... Jako nebudem tady z toho dělat jukebox, jako samozřejmě, jo. Ale prostě taky pondělí. A Abraxas, nevím jak vy dva, já to teda miluju.
3: Taky.
0: Osobně, rok 2000, obyčejný svět na Hitrádiu v 8.31. Vlastně to můžeme považovat za srdcovku. Ty vám hraje Jirka Pelnář mezi 12. a 13. 5 a 1 vybíráte vy. Tak hezký ráno, šampioni.

0: Tohle je něco. Linkin Park, Up From The Bottom na Hit Radio 8 minut po půl deváté. Já bych chtěl říct, že uplynulý víkend se mě něco pokusilo zabít. Nedal jsem se, bavili jsme se tady o tom ráno, v pátek se se mnou zasekl výtah, potom co jsem se asi o půl metru propadnul a v noci ze soboty na neděli, v neděli ve dvě ráno, se vracím domů po Hradecký D11 po dálnici. Byla docela mlha, jedu asi 110 a najednou se naplnilo to, čeho jsem se v noci na dálnicích bál. Z ničehož nic se mi před autem v mém jízdním pruhu objevil jelen.
1: A to už je možná fakt nějaký znamení, když předtím ví, tak teďka jelen.
0: Počkej, jelen, ale ohromný. Teďka z té mlhy, ono fakt nebylo vidět, z té mlhy se najednou vynořily ty parohy, ona mě kouká a já teďka si říkám, tak mám udělat jelení test nebo losí test, to se dělá, že jo, když testuju auta, takže Michal udělal losí test. Takhle žiju, 4x4 zafungovalo, ale ty to jsou paka normálně, oni jsou ty blázni v říji teďka. A víš, jak se chovají jeleni v říji?
1: Jak, Míšo, ukaž nám to.
0: Tak troubí. Bojujou o svoje laně, samozřejmě. Taky jsem hledal, že se koupou v rašeliništích, prostě v tom bahínku, no, aby prostě asi feromony nebo tohle. A já k tomu teda přidávám osobně, že se občas projdu po dálnici. Jo, takže vy, kdo jezdíte často taky po dálnici a v noci, tak opravdu pozor na to, protože oni jsou tak tupí, že normálně tam blezou tím nájezdem a může se vám stát, že ty paroží takhle potkáte nečekaně ve vašem jízdním pruhu. Za chvíli na Hit Radio Sia, Kendrick Lamar, taky tedy svým. Hezké ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
5: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme. Bauhaus, když
8: se to má podařit. Mohlo to být úplně normální úterý, kdyby se nevrátil. Ale je zpátky.
9: Úterní kyblík v KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
10: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
11: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
12: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
11: Dnes musíte vybrat.
12: Mám tady pro vás předvýběr a
11: rozšíříme výběr.
12: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
11: Ale je to na
13: nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Volkswagen, o kterém jste snili, teď za cenu, kterou chcete? Máme. Golf Family už za 589 tisíc korun. Tiguan Family za 929 tisíc korun a další 4 modely k tomu. Mimořádné ceny, bohatá výbava. Teď v Autonord. Váš autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Děčín, Česká Lípa. Autonord.cz.

0: Za 11 minut 9 hodin posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů, tohle je Sia a Kendrick Lamar, krásné pondělní ráno.
1: V Nizozemsku přišli s docela netradičním způsobem, jak zpříjemnit vězenkyním pobyt za mřížema, jo? Jedná se o ženskou věznici teda a ženy tam nově můžou mít na celách sexuální pomůcky. Ne teda zrovna pouta, těch tam mají asi dost, ale můžou si tam nechat donést cokoliv, jo.
0: Je pravda, že o pouta asi nebude moc velký zájem, ale říkám si, že teda v téhle věznici možná teda největší pašunk, už tam nebudou drogy a cigára, ale tuškovky, no, rozumím.
1: A tak opravdu zastánci tohoto přístupu tvrdí, že pak bude ve věznicích mnohem větší klid a jako určitě to z tebe nějakou frustraci vybije, takže ano.
0: Dobrý, tak to máme teda ženský věznice, ale co chlapský? Jak si poradí chlap? No, tam máš spoluvězně na to. Tak Disturbed, The Sound of Silence na Hit Radio v 8.50, hezké ranko.

0: Tohle jsou R.E.M., Imitation of Life a taky pondělní Hitrádio v 8.57. Snídaně šampionů je u konce. Ta byla dneska po měsíci kompletní, vrátil se nám David.
1: To jo, konečně.
0: Ze svatební cesty, trochu opálený, trochu zubnul, peněženka taky tenčí samozřejmě. Tak my vám děkujeme, že jste s náma celé ráno byli. Budeme se na vás těšit zítra a teď vám přejeme hezké pondělí.
2: Krásný. Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
0: Tak jsme vlastně všechno řekli už, že?
1: Tak zítra od česky, ahoj.
0: Děkujeme, ahoj.
3: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, v Ústí nad Labem v ulici u kostela, u křižovatky s Klášterní. Bourala tam dvě osobní auta, na místě je částečně blokovaný jeden pruh. V Žatci v ulici Komenského ale na kruhovém objezdu se střetla dvě osobní auta a ještě na Litoměřicku mezi Rochovem a Brozany nad Ohří, tam máme bouračku osobního auta s motorkou. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
4: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce. Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
2: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
3: 9 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Po chladnějším začátku týdne se v Česku opět prosadí slunečné počasí. Nejvíce slunečních paprsků nabídnou čtvrtek a pátek, kdy mohou teploty vystoupat až k 18 stupňům Celsia. Rána však zůstanou chladná a budou se objevovat i mlhy. O víkendu dorazí další frontální systém, který přinese déšť a ochlazení. Zdánlivá kolegialita na silnici může být i trestná. Konkrétně jde o upozorňování ostatních řidičů na policejní hlídky v okolí pomocí světelných signálů. Pokračuje mluvčí policejního prezidia Violeta Canosky.
7: Zákon umožňuje používat světelné výstražné znamení k odvrácení hrozícího nebezpečí, nikoli k upozorňování na policejní kontrolu. Problikávání dálkovými světly za tímto účelem tak může být posouzeno jako přestupek, za který hrozí pokuta až 1500 korun na místě.
3: A nebo 5000 korun ve správním řízení. Ještě se vrátíme k volbám na severu Čech. Komunální volby v Mostě vyhrálo vládnoucí Promost, získalo 22 mandátů zastupitelstvu, které má 45 členů. V Chomutově opět vyhrálo hnutí ANO, získalo 8 mandátů v zastupitelstvu, které má 35 členů. Druhé skončilo Jsme pro Chomutov se 7 mandáty, třetí Nový Sever bude mít 6 zastupitelů a třeba v Teplicích tam vyhrála s 30% ziskem hlasů ODS, získala 10 mandátů v zastupitelstvu, které má 27 členů. Druhé skončilo ANO s 9 mandáty a třetí volba pro Teplice bude mít 7 zastupitelů. A ještě koukneme na sport, respektive na Formuli 1. Nizozemský jezdec Max Verstappen z Red Bullu vyhrál poprvé velkou cenu Singapuru a vybojoval druhé vítězství za sebou. Čtyřnásobný mistr světa porazil na trati Marina Bay o 7,335 sekundy Monačana Charlesa Leclerca z Ferrari. Třetí byl Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu. Na severu Čech bude dneska polojasno až oblačno, na horách se vyskytou slabší přehánky a nad 1100 metrů nad mořem mohou být i smíšené. Odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat, teploty 11 až 14 stupňů Celsia. Tak takové nás čeká počasí a já už předávám žezlo. Slovo spíš, jo, žezlo nemáme.
8: Já nemám tady žezlo.
3: Tanovi. Hit Radio Nord Music.
8: Tak, to byl Robert Rym, má za svou zprávy a v tuhle chvíli vám všem krásný dopoledne přeje Dan Rakacký. Dneska LSD bez Lucie Schläger. No takhle, ten důvod se dozvíte za chviličku, nechává se ještě chviličku napínat, ale ani nám tohle nezabrání, abyste dneska hledali tajný oběd, takže vydržte za malou chvíli i indicie a budete moci hrát poukaz v hodnotě 1000 korun do Michael's Bystra.

0: Tohle bylo hodně navážno. A proč ne v pondělí? Vešle Arms. Tady hitrá do Nord Music, 9 hodin 11 minut. Posloucháte dopolední show LSD. Lucka s Danem, ale dneska bez Lucie, která teda tady je i není, protože v tuhle chvíli mám na telefonu. Lucie, ahoj, krásné dobré ráno.
1: Ahoj, Danečku, zdravím všechny posluchače, krásný pondělní dopoledne vám tak, všem přeju.
0: Tak všichni pochopili, že nejsi ve studiu, jsi v autě, co pak se ne. stalo, prosím tě, co se děje?
1: Jdu dobře slyšet, když vidím takhle.
0: Výborně tě slyšet, slyšíme tě naprosto skvěle.
1: No, už jsem mi nechtěl do práce chodit zkrátka.
0: Jasný, no, to my víme všichni, ano.
1: Rozumíš? Jo. Co by jsem tam v pondělí dělala? Ne, přátelé, já už od víkendu jsem měla nějaký problém s očima. Já už špatně vidím, přibývajícím věkem. A udělalo se mi tam nějak, já jsem si myslela, že mám měční zrno, pak to vypadalo, že to není měční zrno, tak jsem si vzala antibiotikovou mast. No a včera jsem měla akci v Mostě Móda a hvězdy, charitativní přehlídka, která proběhla. A oni mě tam tak krásně nalíčili, hezky mi zamaskovali to oko, hlavně to levý oko, který mě nejvíc trápí. A aby to dobře vypadalo, tak to se jako podařilo, nikdo by na mě nic nepoznal, že jsem tam měla nějaký, že mám oko zarudlý a červený, že mě svědí. No, ale samozřejmě, jak jsem z toho líčení, večer jsem se odlíčila, no a dneska ráno jsem se probudila a mám to ještě horší, než jsem to měla, takže jsem na cestě směrem k oční lékařce, ale jdu někam až do Prahy, člověče, takže krásná práce. Celý den strávím pravděpodobně v autě a potřebuju se z toho vysykat, protože zítra by mě měla čekat ta televizní premiéra, ale s takovýmhle okem tam nemůžu. Takže Bůh je to, který vlastně jako dopadne všechno, uvidíme, co mi řekne paní očeska. No.
0: Dobře, tak pojďme se teď vrátit k tomu, co se dělo včera, Móda a hvězdy. Teď už víme, že díky tomu seš celá nateklá a tak dále. Kolik je to bude stát, ještě mi řekni, za to, že takhle zrasovali. Kolik je to bude stát?
1: Ale nic to někoho stát nebude, jsou tam skvělý vyzážitky, který tam už leta letoucí. Ale akce byla samozřejmě moc hezká, byl to 13. ročník. Tradičně vybírali se korunky na dobrou věc pro nadační fond Veroniky Kašákový, dětský domov Vysoká Pec a pro teplický Klokánek, takže se rozdávaly se i penízky. My jsme si ještě v našem věku zahráli na modelky. Myslím si, že tam byla taková ta stará naše garda, Lucka Váchová, Křížková, Lenka Tausiková, tady Severočeška, já a pak ještě ty stálice modelingový, který už prostě se potkáváme takových let spolu na téhle akce obzvlášť, takže už zub času samozřejmě, ale zub času se projevil evidentně, podívej se, dneska no, jdu do práce, jak mě ano. to rozkolilo.
0: Přesně tak, to jsem chtěl říct teďkon, že vlastně, a jak ti to šlo na mole, nebo jak vám to šlo modelkám na mole?
1: Doufám, že dobře, no. Já jsem říkala manželovi, byl tam manžel a já mu říkám potom, my jsme takhle spolu domluvený s Mirkou, jo? My jsme domluvený, že až to fakt jako už bude blbý, že tam jdu, takže mi to prostě mi slíbil, že mi to řekne.
0: Jo.
1: Opravdu, a já každý rok vždycky říkám, tak už, nebo ještě to, a nebo jak?
0: No.
1: A včera řekl, ne, mámo, ještě můžeš.
0: Ještě pořád, můžeš. Ještě to
1: říkám,
0: ne.
1: Já říkám, ty bys mi to řekl, on říká, já bych ti to řekl, a já mu říkám, a jak mi to jednou řekneš? A on mi na to řekl, no prostě už ti řeknu, už to asi stačí, mámo. takže já čekám, až mi dá můj muž, no já doufám, že on je teda soudný, ale já myslím, že my jsme vzájemně soudní, nebo doufám, takže až mi dá povel, že už to stačí, že už je to trapný, tak tyhle ty přehlídky a tyhle ty akce přestanu chodit. No. Tak zatím ještě můžu zatím.
0: Tak
1: uvidíme, co příští rok.
0: To je dobrá zpráva. Takhle, takže akce se povedla, ale ty ses pak už nepovedla. Tudíž ty jsi na cestě k očaři. Lucinko, přejeme ti, to dobře dopadne, jo, ať tě vykurýruje, ať máš očičko v pohodě a hlavně, aby se ti zítra povedla ta premiéra televizní a ve středu nám povíš, jo, tady.
1: Ve středu to všechno společně probereme a tobě, Danečku, zase extra děkuju, že to tam takhle hezky táhneš sám.
0: Já to zvládnu, hele.
1: A skvěle.
0: Víš, jak to je? To musím zvládnout sám, na to snad sílu mám, jo. Na dveře nápis dám, to musím zvládnout sám. Měj se krásně, šťastnou cestu, ahoj.
1: Děkuji ti moc za všechno, pa, zdravím posluchače a krásný pracovní týden všem, pa.
2: Rád bych si koupil cukrovou.

0: Aby to pondělí bylo ještě veselější, o to se postarali teď, ale Farben, Ilira, Fadin. A vím, že pondělí je těžký, tak aby to odsejpalo. Už za malou chvíli vás čeká DJO. Další skvělý hit pro vaše uši tady u nás na Hit Radio Nord Music.
1: Vyberte si svou novou Yamahu právě teď. Získejte bonus na originální příslušenství až 50 000 korun k vybraným modelům motocyklů Yamaha. Navštivte naši motoarénu Yamaha Ústí nad Labem, Žižkova 67. Více na www.yamaha-unl.cz.
2: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
3: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho, pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.

0: Bauhausu nevedeme.
1: A Auschwitz našel byste?
0: To vás zklamu, bohužel.
1: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
0: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
2: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
5: Objevte nový Dongfeng Mage, moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
6: Dárkové poukazy na motokáry a bowling jsou skvělým dárkem pro milovníky zábavy, adrenalinu a rychlosti. Jediný a jedinečný areál v České republice. Vše pod jednou střechou. Závodní motokárová dráha. 12 profesionálních bowlingových drah, všechny s mantinely i pro nejmenší. Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost a darujte svým blízkým nebo přátelům nezapomenutelný zážitek. A to vše v srdci Teplic, v zábavním centru Metropole Teplice. Dárkové poukazy můžete zakoupit v e-shopu metropoleteplice.cz nebo na recepci zábavního centra.
7: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
8: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
9: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
10: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 000 korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Hit Radio. Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

za námi Meduza, Lose Control, 9:30. S vámi Hitrádio Nord Music, dám překrásný pondělí 12. října a i dneska v pondělí budeme hledat tajný oběd. I dneska máte šanci vyhrát si voucher v hodnotě 1000 korun do Michael's Bistra, což je bistro, který můžete najít v Ústí nad Labem, v Teplicích, Bíleně, dokonce i na jezeře Most, a to až do konce října. Zaměřují se na zdravou stravu, polévky, taco, strané hovězí, zapečené brambory, burgery a mají také jídlo pro vegetariány. To všechno je Michael's Bistro. A pokud byste chtěli zabojovat o náš tajný oběd, spíš teda hledáme jídlo tajné, které teď vám budu dávat nápovědy, tak se můžete zapojit. Budou celkem 3 nápovědy a ta první zní takto. Na talíři přináší trochu barev. První nápověda dnešního dne pro tajný oběd je: na talíři přináší trochu barev. Je to hodně obecný, chápu to. Pokud ještě nevíte, tak šance bude ještě dvakrát, budou ještě 2 nápovědy během dopoledne, tak stačí počkat na ty další a pak to bude možná jasnější. A nebo pokud tušíte a chcete to zkusit, tak už můžete teď psát své tipy na náš WhatsApp 37 39 958, a okolo 11:30 jeden z vás, koho vybere počítač a bude to mít správně, vyhraje poukaz, voucher v hodnotě 1000 korun do Michael's Bistra. Takže nápověda číslo 1. Na talíři přináší trochu barev. Vaše tipy 37 39 958.

0: dance, we can dance all night.
1: Miles Smith na hitrádu Nord Music. Krásný dopoledne, pondělní přejedan. Máme za sebou víkend a ten, pojďme si říct upřímně, nebyl úplně teplý, že pršelo, foukalo, zima byla. Ano, a už se začíná pomalu i topit. A já mám pro vás tady teď takový tip na úspěšný vztah a spokojený. Aby to tak bylo, tak pokud chcete mít úspěšný vztah, tak si najděte někoho, kdo má rád stejné nastavení termostatu, stejně jako vy. A je to v pohodě.
2: Potřebujete připravit nábytek, techniku, materiál, vybavení nebo objemnější náklad? Jsme tu pro vás s dodávkovou dopravou Fiatem Ducato Maxi. Převezeme, co chcete.
3: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
4: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
5: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
6: Milovníci kávy pozor! Café Baskucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Baskucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
7: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
8: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
9: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z pomyšl. Vaše online zahradnictví.
11: Zlato, co máš dneska v plánu?
12: No přece všechno.
13: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
14: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
15: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.

0: Señorita, Shawn Mendes, Camila Cabello. Za chvíli Coldplay, ale ještě mezi tím si dáme počasí, zprávy a taky dopravu. Od toho je tady právě teď Robert.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na Litoměřicku, v Hrobcích, v Rounické ulici probíhá úklid vozovky po nehodě. Počítejte tam s omezením provozu. A ještě v Krupce, v Mánesově ulici probíhá zásah hasičů a policie u podezřelého předmětu a silnice neprůjezdná. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.co-pilot.cz.
3: Trenírkarna.cz.
4: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz.
5: Kdo spoří, má za tři? Ne. V Unicredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4000 korun. Unicredit Bank.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
8: Tip na výlet pro všechny fanoušky podzimu. Objevte dýně obraní u Drážďan s 50 tisíci dýněmi, XXL sochami a fotomotivy. Oskarův svět CZ.
9: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
1: 10 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Hnutí ANO podle nejnovějšího volebního průzkumu oslabuje. Aktuálně by získalo 28,8% hlasů, téměř o 4% body méně než v květnu. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS pro novinky CZ. Naopak posilují Starostové necelých 19% a třetí ODS by získala 12,5%. Do sněmovny by se dostali také SPD, Piráti a Motoristé. V Ústeckém kraji kandidovalo v letošních volbách několik známých osobností, uspěli ale jen muži, kteří už politice dříve působili. V Chomutově se neobjeví na radnici herec Zdeněk Godla ani trenéři hokeje Vladimír Růžička a Martin Pešout. Naopak v Ústí nad Labem bude v zastupitelstvu bývalý boxer Lukáš Konečný, no a v Litvínově bude na radnici nadále bývalý hokejista Jiří Šlégr, který v politice působí řadu let. Evropská unie dnes v Lucemburku projedná dosud největší balík sankcí proti Rusku kvůli válce na Ukrajině. Na sankční seznam má přibýt téměř 1600 osob a subjektů spojených především s ruským zbrojním průmyslem. Ministři budou řešit také ruské hybridní útoky v Evropě a situaci na Blízkém východě. A ještě sport. Hokejisté mistrovských Pardubic vyhráli v 10. kole extraligy nad Třincem 5-4 v prodloužení. Oceláři ztratili první body v tomto extraligovém ročníku po předchozích rekordních 9 zápasech bez ztráty od začátku sezóny. To Litvínov ten prohrál Boleslavi 2-1. Na severu Čech bude dnes polojasno až oblačno, na horách se vyskytnou slabší přehánky, nad 1100 metrů mohou být už i smíšené. Odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat, no a teploty 11 až 14 stupňů Celsia. Co je?
0: Zima.
1: Zima a...
0: Zima, ale lepší to asi nebude, co už.
1: Bude to lepší.
0: Bude to lepší. Mm-hmm. Dobře.
1: Blíž k víkendu to bude lepší a o víkendu se to zkazí samozřejmě, tak, protože budeme mít volno.
0: To je paráda. To byl Robert, pojďme dál.
9: Hit Radio Nord Music.
0: Krásný dopoledne z Hit Radio Nord Music vám přeje Dan a protože je pondělí a vy, pokud posloucháte pravidelně, to víte, v pondělí a pátek tady máme soutěž o Michael's Bistro, o poukázku v hodnotě 1000 korun a je tady právě teď nápověda číslo 2. Jeho základ tvoří hlavně čerstvá zelenina. Pokud víte, o jaké tajné jídlo se jedná, 3 7, 3 9, 9 5 8, tam posílejte vaše tipy.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozhodnout.

0: roztančený Miraj, taky DJ z Polska Trips. Dokola na Hitrádu Nord Music. Krásný dopoledne v pondělí 12. října všem přeje Dan. A do televize vstoupil nový seriál, který má severočeskou stopu. Jmenuje se Oddíl B. A je o tvůrčí dvojice, kterou moc dobře znáte a která má za sebou spoustu úspěšných seriálů, třeba Okresní Přebor, Čtvrtá hvězda, Trpaslík nebo Most, a je to Prušinovský kolečko. Tak Oddíl B jsem koukal v pátek.
1: Tady budeš bydlet.
2: Hej, vem si to, Eminema. Jsi dělal prdel nebo co? Hej, Moro, to je hněda ložice. Vždycky byla a vždycky bude.
0: Ano, možná se poznali z Dne Godla, jeden z hlavních účinkujících tohoto seriálu, který se odehrává ve věznici Nové Sedlo, tady na severu Čech, a taky v Jirkově, takže opět ta severočeská stopa, jak jsem říkal. No, po prvním dílu mám takový smíšený pocity, pokud čekáte třeskutou legraci ve stylu Mostu, tak to jsem teda v tom prvním díle zatím nenašel.
3: Proč někdy nevyrobíte něco užitečného? Vy dokážete upéct chleba v kuchyňce 2x2 metry, ze šlupek vypálíte vodku, během hodiny rozeberete rádio a pak ho týden přenášíte z oddílu do oddílu ve vlastní prdeli.
0: No, byl to první díl, tak já myslím podle tohoto traileru, že ty velký pecky ještě přijdou, tak tomu dám ještě šanci. Klidně, pokud vy jste viděli Oddíl B, ten první díl, klidně napište vaše dojmy z tohoto seriálu na 379-958, ale jak říkám, já teda tomu ještě dám šanci.

Výborná spolupráce Robin Schulz, taky James Blunt. OK, tak snad to pondělí dneska je OK, i když ráno to asi bolelo po tom víkendu, že jo, vstávat do práce po dvou dnech volna, bylo to těžký. Mám tady takový rozdíl mezi stáváním muže a ženy, když stane muž a jde do práce, pánové, možná jste to taky měli takhle ráno, tak si vezme to do kapsy pouze klíče. Když žena stane a jde do práce, tak si sebou

0: takovou zázračnou věc až kouzelnou a tomu se říká dámská kabelka. Kolikrát jsem přemýšlel, co všechno se do ní vejde, řekl bych, že úplně všechno, ale pokud byste chtěli pánové nebo možná i dámy odhalit tajemství dámské kabelky, tak se podívejte k nám na Instagram, tam to máte, stačí čuknout na Hit Radio / Nord Music.
1: Heslo k Wi-Fi u tchýně, malé, velké, číslo, symbol a stejně až na potřetí. Za to nová Škoda, to je easy. Akční modely Škoda easy. Kamiq, Karoq, Fabia nebo Scala s metalízou zdarma od 399 900 korun. Autonord, 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. Autonord.cz.
2: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termíny na www.bistroustí.cz.
3: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás. V nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech. A s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabitek.cz
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
6: Šéfe, došel matroš!
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Velké finále dostihové sezóny je tady. V sobotu 17. října se letos na hypodromu Most naposledy otevřou startovací boxy. Čeká vás den plný napětí, rychlosti a soubojů do posledních metrů. Přijďte si užít jedinečnou atmosféru dostihu a společně s námi uzavřít sezónu 2026 ve velkém stylu. Sobota 17. října od 11 hodin. Hypodrom Most. Poslední dostihy a emoce. Velké finále. Těšíme se na vás.
9: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
10: Ty v Bauhausu nevedeme.
9: A Auschus našel byste?
10: To vás zklamu, bohužel.
9: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
10: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
11: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus,
12: když se to má podařit.
13: Práci hledáš? I mistr Toyota ví, kde ji v Klášterci najdeš.
14: Ale mistře, já s výrobou žádné zkušenosti nemám.
13: Na zkušenostech nezáleží, vše naučíme tě my. V Klášterci na zóně Verne Toyota Gosei operátory do třísměnného provozu hledá. Nabíráme čtvrtek každý, v 7 ráno ty přijít musíš. Průmyslová 2, Klášterec, životopis sebou vezmeš a dorazíš. Toyota Gosei, vyrábíme komponenty, na které celý svět spoléhá.
15: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
16: Tak abyste ho nepromeškali.
15: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
16: Garanci kvality i výhodného financování.
15: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
17: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
18: S mým hlasem mi pomohla AI. Paňci, máte doma nemocného mazlíčka a na pořádnou léčbu penízky nestačí? Tak poslouchejte. Penny vám podává pomocnou tlapku. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a Penny vybraným mazlíčkům uhradí potřebnou veterinární péči. A zase bude hezky na tom světě. Tak pamatujte, tlapkyhezkyčesky.cz.
19: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
20: Na Hit Radio pro tebe máme nejmodernější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večer. Pocit si rádiem. Zlepši si náladu.

0: velký pozbuzení pro pondělní dopoledne. To byla Beberex a Faithless New Religion. Krásný dopoledne všem přeje Dan a přátelé, musím se všechny svěřit, stejně jako vy, stejně jako vaši děti, mám ráno velký problém.
1: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno. Jenže já mám ještě noc.
0: Ano, přesně to je ono. Ráno není ráno, ráno vypadá jako hluboká noc. Třeba já vstávám, nebo mám budíka nařízenýho na 6 hodin 10 minut a to, když mi zazvoní, tak si myslím, že jsou dvě ráno, protože venku to má tmoucí, naprosto totální mordor a říkáte si, to je fakt už ráno, jo, to mám vstávat. Vím, že to máte podobně, už se tady řešili s Lucí Šléger, že i její malý syn Roník taky říká, já nebudu vstávat, teď ještě noc. Není, je ráno. No prostě je to taková zvláštní doba, kdy se nic nechce, kdy stáváte do tmy, vlastně i brzo večer je tma, takže už se blíží to období. Taková malá útěcha toho, že to bude lepší, je, že se nám bude měnit čas o hodinu zpět, takže by to světlo po ránu chvilku zase mělo být a snad to trošku pomůže, ale kdyby náhodou ne, tak mám pro vás teď pro všechny takový malý návod, jak ráno probudit vaše děti, aby vstávali.
2: Táčkové už dávno vstali, svou písničku vyspívali a ty ještě spíš, že se nestydíš.

0: Tohle byl Avicii, je 10:45, máme Hit Radio Nord Music, taky Dan, a pojďme opět hledat náš tajný oběd, protože na vás čeká poslední třetí dnešní indicie. Jenom připomínám, že výhrou pro vás je voucher v hodnotě 1000 korun na jídlo dle vlastního výběru do Michael's Bistra. Typujete z těch typů, co dorazili, třeba dorazilo risotto, řeknu rovnou, toto není, a pak už hodně blízko dorazil tip, že to může být zeleninový salát, ale já si myslím, že teď ta poslední třetí nápověda rozhodne naprosto jasně, tak poslouchejte, je tady právě teď. Rajčata, okurka, paprika a balkánský sýr prozradí skoro všechno. Já si myslím, že ne skoro, že to prozradí úplně všechno, takže rajčata, okurka, paprika a balkánský sýr, to je náš dnešní tajný oběd, tedy tajné jídlo, které hledáme. Pokud už víte a je vám to jasný, jak se jmenuje toto jídlo, pište hned teď na 377-399-958 váš tip a zhruba za 3/4 hodiny tady bude velké finále, kdy někdo z vás vyhraje voucher v hodnotě 1000 korun do Michael's Bistra. Poslední nápověda, rajčata, okurka, paprika a balkánský sýr prozradí skoro všechno. 377-399-958, o jaké jídlo se jedná?
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
7: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
8: Já chci do divadla.
9: Já zase mám pořádný koncert.
10: A já do kina.
11: Klid, přátelé, klid. Dům kultury Teplice tohle všechno má.
12: Renomovaná pražská divadla, známé interprety i filmové pecky.
13: Dům kultury Teplice, kultura pod jednou střechou.
12: Přesvědčte se sami na www.dkteplice.cz.
14: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
15: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
16: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
15: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
17: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
18: Slyším, Datart nákupy?
17: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levně.
18: To je mazec.
17: Datart, opravdový elektrospecialista.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
20: Klikni!
21: Mirone!
4: Head, nová dvojka a Šoproku přináší
9: Gravitrax Spider-Man.
4: Stavěj dráhy se svým hrdinou.
9: Když stavebnice, tak Mironet.
4: Klikni dvakrát.
10: Volkswagen, o kterém jste snili, teď za cenu, kterou chcete? Máme Golf Family už za 589 tisíc korun, Tiguan Family za 929 tisíc korun a další čtyři modely k tomu. Mimořádné ceny, bohatá výbava. Teď v Autonord. Váš autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Děčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
20: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
21: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
20: No nekecej.
21: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
22: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Dan s Luckou ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Hit Radio North Music.

0: John Bon Jovi, klasika Always na Hitrádu Nord Music, krásný závěr další hodiny. Je tady 11, to znamená, že tu je Robert a jdeme se podívat, co se děje na silnicích.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na Děčínsku, mezi Českou Kamenicí a Chřibskou bouralo osobní auto mimo vozovku. S opatrností projedete Kyvadlově a šedá osmička mezi 48. až 70. kilometrem směr na Německo bude na hranici probíhat čištění vozovky. Vaše dopravní info volejte na 800 900
2: 952. Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
3: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
4: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
3: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
4: To musím mít!
3: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice,
4: tak Mironet! Klikni!
5: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
6: Tip na výlet pro všechny fanoušky podzimu. Objevte dýně obraní u Drážďan s 50 tisíci dýněmi, XXL sochami a fotomotivy. Oskarův svět CZ.
7: On air.
2: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. A začínáme aktuální zprávou z regionu. Pyrotechnici v Krupce na Teplicku zasahují kvůli podezření, že v Mánesově ulici je nástražný výbušný systém. Policisté vymezili bezpečnostní perimetr a pyrotechnik prověřuje podezřelý předmět. K události přijeli i hasiči a zdravotníci. Policie o nálezu informovala krátce po 10. hodině. Státní volební komise dnes schválila výsledky letošních obecních voleb. Oficiální podobu získají v úterý vyhlášením ve sbírce zákonů spolu s vyhlášením výsledků senátních voleb v 5 obvodech, kde si lidé zvolili senátora už v prvním kole. Teplická kapela Kabát musí kvůli zdravotním potížím změnit další plány svého letošního turné. Po dvou koncertech v Brně odložila také všech 5 vystoupení na Slovensku. Podle kapely 3 její členové přišli o hlas a nemohou ani mluvit, natož zpívat. Vojtkovi to doktor dokonce výslovně zakázal. Kapela se za komplikace omluvila a požádala fanoušky o trpělivost. No a ještě tenis. Tenistka Marie Bousková postoupila na turnaj ve Wuhanu po skreči Kláry Tausenové do druhého kola. Dánka kvůli zranění levého lýtka vzdala zápas za stavu 6-1 2-0 pro českou tenistku. Dohrála naopak Sara Bejlek, která podlehla 3-6 a 4-6 Jasmine Paoliniové z Itálie. Na severu Čech bude dnes polojasno až oblačno, na horách se vyskytnou slabší přeháňky, nad 1100 metrů můžou být i smíšené, odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat, no a ještě teploty 11 až 14 na horách do 9 stupňů.
0: Zima. Hele, já se vrátím ještě k těm kabátům, aby to turné vůbec dojeli, viď?
1: No, vypadá to tak jako...
0: Ještě štěstí v tom Chomutově, co začínali, že jsme to viděli, tam to jelo ještě v pohodě.
1: Já jsem to neviděl, ty jsi to viděl.
0: Já jsem to viděl, ty ne. Posluchači někteří tam taky byli, bylo to úžasný, tak snad se dají dohromady, přejeme brzké uzdravení.
7: Hit Radio Nord Music.
0: Krásný dopoledne všem přeje Dan a v Teplicích omládnou autobusy, na to se podíváme už za malou chvíli teď Linkin Park.

Gwen Stefani, ještě se svojí partou No Doubt, It's My Life. Posloucháte Hit Radio Nord Music, krásný dopoledne všem, co je dan. I přesto, že je pondělí, tak to dopoledne může být krásný. A mám tady skvělou zprávu o tom, že doprava na Teplicko omládne, protože do provozu míří 39 nových autobusů. Si představte, takový nový autobus. Já osobně miluju nový autobusy, stejně jako nový auta. Krásně to tam voní teda, zatím. Tou novotou, ale to přejde. A jsou to autobusy, které budou jezdit po Teplicích a okolí, a protože jsou to nové autobusy, tak jsou samozřejmě moderní, že jo, to tak musí být už, ty vymoženosti, wifiny a tady ty věci. Z části jsou taky nízkopodlažní, což oceníte zejména při nastupování a vystupování v zimě, kdy si nezlomíte nohu, ale hlavně pozor, přátelé, hlavně ty autobusy, to je jedna z nejpodstatnějších věcí, co tam musí být, mají klimatizaci, jo. Já vím, že v tomto období je nám to asi úplně jedno, jako že mají klimošku. Teď se to vůbec jako, teď ani kdyby tam nebyla, tak nám to nevadí. Ale přátelé, v létě, jako když najdeš, tady už je Alex Warren a jeho Ordinary, jsme Hit Radio Nord Music. Všem krásný pondělí. Díky, že posloucháte.

Tohle to byl projekt Kazmy. Možná si ještě vzpomínáte. Kazma Kazmič, jeho One Man Show Foundation a Cizí zeď. Teď na Hitrádu Nord Music, kde posloucháte Dopoledne s vámi, Dan. Krásný dopoledne, krásný pondělí. No a pojďme teď zpátky k naší soutěži, která se jmenuje Tajný oběd. Celý říjen, v pondělí a v pátek ho společně s námi hledáte. My dáme indicie, vy píšete svoje tipy na to, jaké jídlo či oběd by to mohl být. Dneska už jsme dali všechny tři indicie, ale pokud jste třeba rádio zapli až teďkon a uteklo vám to, tak právě teď je tady rekapitulace a ve hře je voucher v hodnotě 1000 korun do Michael's Bistra na jídlo dle vlastního výběru. Pojďme na ty dnešní indicie. První byla, na talíři přináší trochu barev. Druhá indicie, jeho základ tvoří hlavně čerstvá zelenina. A ta poslední, třetí indicie, která úplně rozhodla, rajčata, okurka, paprika a balkánský sýr prozradí skoro všechno. Já myslím, že prozradilo úplně všechno. Takže pokud jste ještě

0: Poslali svůj tip na to, jaký tajný oběd dneska hledáme. Můžete to ještě teď stihnout, protože finále bude zhruba za 15 minut. Vaše tipy na to, jaký je dnešní tajný oběd, posílejte na náš WhatsApp 37 39 958.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Já z tebe snad vykvetu.
3: To je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti, rybičky a já si odpovím ve Valdiviánském lese.
4: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
5: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás. V nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech. A s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabytek.cz.
6: Vítejte v Bibík.cz, vaší první volbě pro autosedačky a dětské kočárky. Naše prodejna v Lounech je jen 50 kilometrů od Prahy a je ta nejlepší v Ústeckém kraji. Otestovat si u nás můžete více než 40 autosedaček a kočárků. Autosedačku si můžete vyzkoušet přímo ve vašem autě. Přijeďte, otevřeno máme až do 19 hodin a jsme tu i v sobotu. Bibík.cz, specialista na autosedačky a dětské kočárky.
7: www.bibík.cz.
8: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
9: Bauhaus, když se to má podařit.
10: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
11: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
12: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
13: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
14: Mami, já mám řidičák.
15: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
16: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
17: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
18: Šéfe, došel matroš!
19: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
20: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí. Ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
21: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
22: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
23: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
24: Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.
25: Hit Radio.
26: When I met you in the summer. So my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turn

0: Půl 12:07 minut a jdeme do finále dnešního tajného oběda, kdy hrajeme o poukázku voucher v hodnotě 1000 korun do Michael's Bistra, kde si můžete dát zdravé jídlo, protože si zakládají na tom, že suroviny jsou čerstvé a jsou hlavně zdravé. Hledali jsme tajný oběd, musím vás pochválit, strašně moc z vás našlo ten správný tajný oběd dneska, ale jenom jedno z vás bohužel může počet vybrat, aby se mu zavolali a sdělili mu to, že vyhraje poukázku, a na telefonu by měla být Petra z Mostu. Voláme Petru. Dobrý den, tady Hit Radio Nord Music, Danu telefonu, scháním Petru, je to Petra?
1: Dobrý den, ano.
0: Dobrý den, Petro. Volám proto, protože společně hledáme tajný oběd a ty jsi se do soutěže zapojila, je to tak?
1: Ano, je.
0: No a tak nám řekni, jaký tajný oběd jsme dneska hledali na Hit Radio Nord Music.
1: Šopský salát.
0: Je to tak, šopský salát, a ty vyhráváš poukázku za 1000 korun do Michael's Bistra. Gratuluju ti.
1: Jo, tak to mám radost, moc děkuju.
0: Petro, kam jsem se dovolal?
1: Do Mostu.
0: V Mostě jsi v práci nebo doma?
1: Ty jsem akorát doma.
0: Doma seš, výborně. Už jsi měla oběd nebo chystáš něco k obědu? Je půl 12.
1: Ne, chystám. Chystám oběd.
0: A co bude dobrého?
1: Bramborová kaše a losos.
0: Je, tak to je výborný. No ale takhle, ty si pak můžeš užít svůj oběd dle vlastního výběru. Michael's Bistro ještě do konce října provozuje Michael's Bistro svoji pobočku na jezeře Most, tak když si uděláš výlet na jezero Most, tak tam si můžeš vybrat za 1000 korun, co budeš chtít. A jenom ještě prozrať, kdy ti bylo jasný, že to je šopský salát, protože dnešní nápovědy byly taky hodně obecný. První byla, na talíř přináší trochu barev, to ještě asi nebylo jasný, že jo, moc. Jeho základ tvoří hlavně čerstvá zelenina. A kdy jsi to teda zjistila, až při tý třetí?
1: Až při tý třetí, jsem tu druhou nápovědu neslyšela.
0: Jo, tak. Jo, takhle. A ta poslední třetí byla úplně jasná, rajčata, okurky, paprika, balkánský syra, jasný. Nebudu tě zdržovat, ať se oběd nepřipálí, gratuluji ještě jednou a přeju hlavně dobrou chuť z Michael's Bistro.
1: Moc děkuju.
0: Tak, to byla Petra, další budete na řadě možná vy, protože o tuto skvělou cenu, poukázku za 1000 korun do Michael's Bistra, tak o to hrajeme celý říjen vždycky v pondělí a v pátek. Takže v pátek se na vás všechny opět těším, kdy budeme společně hledat tajný oběd.

0: a je bar song. Takhle, v baru se zpívalo, zpívá a zpívat se bude vždycky. Tam to prostě vždycky jede. Možná vzpomínka na vaše víkendové oslavy nebo třeba nějakou tu svatbičku. Posloucháte Hitrádio Nord Music 11.47 a to je nejvyšší čas dopoledne ukončit, protože se blíží odpoledne a s ním také srdcovky. Já jsem nahlídnul, co vás dneska čeká a bude to fakt výživný. Meatloaf, Dido, Culture Beat, tohle to hned po 12. Tak si to užijte, Dan se loučí a těším se opět zítra tady dopoledne od 9 na Hitrádiu Nord Music. Všem krásný pondělí.
1: Plánujete ples, večírek, narozeniny, svatbu, konferenci, školení, kurzy a tak dále? Jsme tu pro vás. Naše úžasné moderní prostory plné technologií jsou za babku.
2: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
4: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze 3 odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
10: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
11: Under Armour makes you better.
12: Už 30 let. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Ikonický base layer objevuj v Under Armour Brandhouse Olympia Teplice nebo na underarmour.cz.
13: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
14: 13 vodorovně, španělská automobilka, 4 písmena. No jasně, Seat sedí.
15: Seat, značka, na kterou se občas zapomíná. Šikovný Seat Arona teď s výhodou přes 80 000 korun a zimními pneu zdarma ke skladovým vozům. To se dobře pamatuje. Seat v Autonord Terezín. Autonord.cz.
16: Hit Radio Nord Music.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na Děčínsku, mezi Českou Kamenicí a Chřibskou bouralo osobní auto mimo vozovku. S opatrností projedete Kyvadlově. A ještě jde osmička mezi 42. a 48. kilometrem. Směrem na Německo bude u hranice probíhat úklid. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
3: Franto, kde jsou ty maliny?
4: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
3: Taky zavakuovaný.
5: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo.elektro.cz.
6: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
1: www.projektantbudoucnosti.cz.
7: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Státní volební komise dnes schválila výsledky obecních voleb. Ministerstvo vnitra se nesetkalo se žádnými systémovými problémy, jak potvrdil ředitel odboru voleb Tomáš Jirovec.
9: Samozřejmě jsou to volby z hlediska organizačního nejsložitější, a to jak v případě distribuce hlasovacích lístků, tak potom i následného zjišťování výsledků voleb. Takže v tomto ohledu je jasné, že se najde řada podnětů ke zlepšení nebo stížností, ty jsme se snažili operativně řešit, ale hodnotím to tak, že nebyly žádné stížnosti systémového charakteru.
8: Komplikace při sčítání hlasů nezaznamenal ani Český statistický úřad. Oficiální podobu získají komunální volby zítra vyhlášením ve sbírce zákonů. Zapsány budou i výsledky senátních voleb v 5 obvodech, kde si lidé zvolili senátora už v prvním kole. Po chladnějším začátku týdne se opět přechodně oteplí, nejvíce slunečních paprsků nabídnou čtvrtek a pátek, kdy mohou teploty stoupat až k 18 stupňům. Rána ale zůstanou chladná a objevovat se budou dál mlhy, o víkendu se opět ochladí a místy zaprší. Rusko porušilo energetické příměří ohlášené americkým prezidentem Trumpem, zatímco Ukrajina v noci neútočila na ruské rafinerie. Ve videoprojevu na bezpečnostní konferenci ve Varšavě to uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Vyzval Spojené státy, aby donutili Moskvu příměří dodržovat. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Už 12. ročník šampionátu ve vyprošťování z aut se konal v centru Chomutova. Zvítězili nakonec hasiči z Jihomoravského kraje ze stanice Brno-Lidická. Stříbro patřilo Pardubicím, bronz Hořovicím, no a Ústecký kraj zastupovali hasiči z Vítozevsi. Na stupně vítězů sice nedosáhli, ale my i tak gratulujeme.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
2: Na severu Čech bude polojasno až oblačno, na horách se vyskytnou slabší přeháňky, odpoledne bude oblačnosti ubývat a teploty 11 až 14 stupňů.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
10: Je pondělí, pravé poledne, ahoj, jak se máte dneska? Dobrý, o víkendu v pohodě všechno, užili jste si podzimní víkend, byli jste třeba i s dětmi pouštět draka? Já jo, úplně poprvé, jako táta, bylo to teda neuvěřitelný. Pro mě to byl neskutečný zážitek, zjistil jsem, že je to taková moje nová srdcovka. A jednou, tak možná, že za pár let, tak i nějakou podobnou písní, tak si tenhle ten podzimní okamžik připomenu z roku 2026, až třeba bude rok 2046. I my se dneska s vašimi vzpomínkami dostaneme klidně o 20 let zpátky. A protože je oběd, tak já vás vezmu ještě dál, já vás vezmu do roku 93 a k obědu si dáme takový typický 90-kovej oběd pracovní. Zažili jste tu dobu, kdy jste šli v průběhu práce na oběd do lahůdek nasekanou na stojáka? A existují ještě ty lahůdky, kam jste chodili? Jo, sekačka na stojáka, to prostě to byla klasika. A tak si dáme i my tady na Hit Radio skutečnou sekanou. Meatloaf. Překladu do češtiny opravdu sekaná. Rok 1993 a nádherná podzimní balada na start srdcovek na Hit Radio.

0: Meatloaf, I'd do anything for love. Velká romantika. Na Hit Radio.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Srdcovka číslo jedna, koukám se tady na WhatsApp Hit Radio s číslem 777-937-777. Karel mi píše, no jasně, že si pamatuju, chodili jsme takhle s chlapama z práce nasekanou na stojáka do našich oblíbených lahůdek, které už tedy neexistují. Dnes se tam místo toho prodává nějaké oblečení. Bylo to na rohu u náměstí a když jsme neměli chuť nasekanou, tak jsme si dávali ještě většinou 20 deka, závorka čtvrt kila, vlašáku s rohlíkem. Jo, vlašák s rohlíkem, tak to je taky samozřejmě legendární svačina. Někdo samozřejmě neměl vlašský salát, ale místo toho pochoutkovej salát, jo. Ale tohle je teda neuvěřitelná klasika. Jestli to máte rádi, nevzdávejte se toho, ať si kdokoliv říká cokoliv, prostě pořád dál za to bojujte, jestli vám to chutná, tak si klidně zítra udělejte čas jenom pro sebe, dejte si svačinu a dejte si prostě klidně čtvrt kila vlašáku s třema rohlíkama, jako proč ne? Někdy se jako vyplatí bojovat za to, co máme rádi, a někde to teda jako úplně zbytečný, jo? A o tom je další srdcovka, kterou tady mám pro vás připravenou na Hit Radio. Dido zpívá o tom, jaké to je, když neustále jako bojuje za svůj vztah a za svou lásku, i přesto, že ví, že už to vlastně je dávno pase. Jo? Dneska se tomu taky mimo jiné říká stalking, ale nezní to tak vznešeně. White flag, bílá vlajka, srdcovka číslo dvě, tady na Hit Radio. Tak mějte pohodové pondělí.

0: Culture Beat a příjemná pondělní srdcovka takhle na rozjezd pracovního týdne.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Když si dáme další srdcovku, tak mám tady další vzpomínku na oblíbenou jídelnu, do které jste chodívávali. Tohle mě baví, tato vzpomínka.
3: Ahoj Jirko, já takhle v tom 93. zhruba jsem jezdil s AVI a chodil jsem, když se sjede dolů Táborskou na Světla, kde se odbočuje doleva na Sinkáč, tak tam byla jídelna. Tuším, že to bylo taky na stojáka a já jsem tam chodil na sekanou s knedlíkem a se zelí. To jsem miloval, to mi dělala babička. Ahoj.
0: Sekaná s knedlíkem a se zelím, to slyším poprvé v životě, ale vzhledem k tomu, že to dělala babička, tak věřím, že to muselo být fantastický. To vyzkouším. Tak to je taková malá inspirace i pro nás. Dámy, pokud teď posloucháte srdcovky a nevíte, co budete o víkendu vařit, což předpokládám jako, že nevíte nikdy, alespoň to je taková moje vlastní jako zkušenost ze života vždycky, co budeme vařit na víkend, tak zkuste sekanou s knedlíkem a se zelím. Ještě by mě zajímalo, jestli to bude zelí na sladko, anebo zelí na kyselo. Tak prosím ještě o doplnění, jo, stačí do zprávy, za chvilku si to řekneme. My si mezi tím dáme další dvě srdcovky. Ta první, tak ta nás vezme zase o pár let zpátky. Michael Jackson. Jo, tady se na chviličku zastavím, protože Michael Jackson, teď momentálně to hrozný peklo, žijeme ve světě AI, člověk nemůže ničemu věřit a já jsem teď viděl na Instagramu fotku nějakého chlapíka, který ho vyfotili někde ve vlaku, nebo v tramvaji, nebo kde to bylo a vypadá fakt jako Michael Jackson, jo, ale úplně. Říká se, že každý z nás má na světě nějakého dvojníka, ano, i vy ho máte, vaše paní, vaše tchyně, je to tady dvakrát na tom světě, prý. Takže může to být jenom shoda náhod, ale tenhle děda mu teda normálně z oka vypadl, jo? Já říkám děda, protože Michaelovi by teď bylo reálně 68 let. Tenhle hit naspíval, když mu bylo 29 a je to fantastická věc. Srdcovka s číslem 3 a hned po ní Bryan Adams. No a já jsem zvědavý, jestli se dozvíme, jestli teda to zelí je na kyselo anebo na sladko. Už za chvíli tady na Hit Rádiu a teď I'm Bad.

Michael Jackson, který zpívá jsem postel, je to tak, ne? I'm bad, jsem postel, ne? Možná netopír. O čem to sakra je? Tak to nevím, ale už vím, že konečně ta sekaná je normálně jako knedlozelo vepřo, jo, s tím zelíma s knedlíkem, co jsme řešili před chviličkou, takže to je normálně klasický zelí na kyselo. Tak děkujeme moc za tenhle ten tip a my si dáme další srdcovku. To už je pátá srdcovka, za chviličku bude i srdcovka na vaše přání. Tak dáme trochu pondělní romantiky. Brian Adams, Do I Have to Say the Words ve 12.22?

0: Bryan Adams na Hit Radio. Nádherná balada a je to pátá srdcovka.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Dneska v srdcovkách, tak jsme zavzpomínali na naše legendární jídelny a lahutky, ale zároveň tak jsem tady naťukl téma dvojníků. A to je tady jako hodně zajímavý téma, protože to jste se rozepsali na WhatsApp Rádia 777-937-777. Kdy, kde, jakého dvojníka jste potkali i tady jako v Česku? A tohle je třeba hezká zpráva. Ahoj, o dvojnících něco vím, když jsem si doplňovala zboží v jednom obchodním domě. Z pozarohu s košíkem vyjel můj otec, o nějakých 40 let mladší. Jako nekecám, moje prvotní reakce byla ahoj a potom jsem si uvědomila, zarazila se a omluvila. Je tedy pravda, že můj otec celý život v tom městě pracoval. Teď už je tam nahoře, ale pro mě to byl tedy tenkrát šok. A vidíš, teď jsem si na toho svého tátu tak vzpomněla, až mě to dojalo, takže tady mám slzu. Vzpomínám na písničku Táta Dvojty Dika. Bože, je boží. A ti slyšíš? No to je krásná vzpomínka. Tak zdravíme tedy i tam nahoru, třeba nás poslouchá. No a co se týká těch dvojníků, no tak jo, asi jo. A dokonce tady mám zprávu, že prý. Ale že prý, kolik lidí je mi podobných, se uvádí na občanském průkazu, jo. Tak se ptáme, kde, a tady mělo by to být to první číslo na průkazu. Pokud tam máš nulu,

0: tak ti nikdo podobný není. S proměnutím si jediný exot na světě. Tak to já se teda hned podívám, jaký číslo na občanském průkazu mám. 01, jo, tak dobrý. Tak děkuju. Ale tak na druhou stranu možná uf, že podobný exot, jako jsem já, už tady není. No a vy se můžete na občanku teda podívat taky, jestli tam máte u toho čísla nulu nebo ne, no. Tak super. Děkuju, moc díky. A teď mi dejte vědět, co byste chtěli slyšet. Za chviličku je tady srdcovka na vaše přání. 777-937-777.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
4: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
6: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
7: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
9: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
10: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
9: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
11: Usnula?
12: Asi jo.
11: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
12: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
11: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
13: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
14: Franto, kde jsou ty maliny?
15: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
14: Taky zavakuovaný.
16: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo.elektro.cz.
17: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
18: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Podzim je skvělý s Hit Radiem. Když lesy hrají všemi barvami. A města zase ozáří raní a večerní světla. Tam všude ti zlepšíme náladu. Jsme tvoje Hit Radio.

0: Eva Farna a Mirai v duetu Vzpomeneš si v 12 hodin 35 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Já si vzpomínám, není to tak dávno, co tady Eva Farna seděla, stejně taky Mirai Nevrátil a poprvé vlastně tady představovali tenhle duet vám, kdo posloucháte Hit Radio. Byli tady takhle v jednu hodinu odpoledne. Bylo to moc příjemný. Jo? No jo, ale teď budeme vzpomínat na úplně něco jiného. Budeme vzpomínat na vaše zážitky a také na vaše oblíbené písně. A píše mi Eliška. A píšeme, ahoj Jiříku, já jsem si vzpomněla taky na jednu moji oblíbenou jídelnu, kam jsme chodívávali s holkama ještě na střední škole. Chodili jsme tam na hranolky do trouhelníčku, já nevím, co je do trouhelníčku. Hranolky do trouhelníčku. Přemýšlím, jo, moment, nemůže to být takovej ten papírovej jakoby kelímek vlastně v tom tvaru trouhelníku, že jo, to tak jako dole do špičky, nahoru se pak dávala ještě tatarka. Tak to teoreticky by mohlo být ono. Tak píše, že vzpomíná na hranolky do trouhelníčku a že jim na to dávali nějaký speciální grilovací koření ze zora. A že to byla teda neuvěřitelná ňamina a že s holkama většinou poslouchali YouTube. Tak jestli bych mohl zahrát dneska YouTube a že zdraví své spolužačky na dálku, že ví, že některé z nich určitě teď poslouchají Hit Radio a že budou vědět. No tak jo, tak když YouTube, tak co jiného než Vitor Without You. Jste na to připraveni takhle v pondělí zlepšit si náladu, i když jste v práci, tím, že si dáme YouTube? Já myslím, že jo. Nádherná srdcovka na přání, moc za ní děkuju. Další srdcovka na přání bude opět zítra. Zapamatujte si číslo 777-937-777, kam vaše přání můžete posílat. Teď tedy pro Elišku a holky hodní ze školy.

0: Miley Cyrus na Hit Radio ve 12 hodin 43 minut. Dnešní srdcovky jsou za námi. Další budou zase zítra v pravé poledne. Jsem rád, že posloucháte Hit Radio i s Jirkou Pelnářem, tady se mnou. Za chvíli taky Lucie a nejnovější zprávy. V nich se vydáme po stopách největšího sucha, protože letošní rok je třetím nejsušším obdobím od roku, a teď schválně si jenom můžete tipnout, od jakého roku. Odpověď se dozvíte ve zprávách přesně ve 13 hodin, ale nebojte se popustit úzdu fantazii, pokud myslíte, že to je za posledních 30 let, tak ještě klidně v pohodě přidejte. Do 13. hodiny ještě spousta hitů, stihneme Ava Max, nebude chybět ani Cyril, ani Shakira s hitem Zoo, tedy Zoo, tak buďte s námi.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Hledáte místo, kde vám v parních dnech bude dobře? No přece v Oplatce. Klimatizace, obědy, řemeslná zmrzlina, káva Verňáno, no prostě pohodička. Stavte se u nás.
2: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
3: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
4: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. Životpro.eu.
5: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
8: Nákupy v onlineshop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Bacha, nabitej podzim u dětka. Spouštíme jednu světovou herní novinku za druhou. Ruleta živě, blackjack živě, nově také elektronické stírací losy a tím nekončíme. hernaudětka.cz. Vždy o krok napřed.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
13: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
14: Klikni!
15: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
14: Apple iPhone 17 256 GB. Chytrá volba právě teď.
15: Když mobily?
14: Tak Mironet, klikni dvakrát.
16: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
17: Všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
18: Hit Radio.

0: která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Do Česka míří, i když se ještě neví, kdy přesně, nová reality show Most Wanted. A teď to nejlepší, že do té hry se můžete zapojit i vy jako veřejnost. Že když uvidíte někde právě ty prchající, ty uprchlíky, tak buď je u sebe můžete schovat, anebo budete práskači a prásknete je těm druhým, těm policajtům.
2: Já jsem zrovna chtěl říct, že já bych jim asi nepomohl, protože já bych je v první řadě vůbec nepoznal. Ty celé
1: to je taky možnost, co?
3: A tak mají na sobě ty mundury, ne?
1: Jo, mají ty oranžové kombinésky, no, ale.
3: A tak to nevíš, jestli vyvážejí popelnice, nebo jestli.
4: Pojďte ke mně.
3: Přesně, pojde popelář. Hele, to je on! To je on!
0: Nejsi snídaní šampion.

0: Závěru dnešního poledne pondělního Ava Max. Před námi nejnovější zprávy, Lucie nám řekne, co se kde děje. Ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, v Teplicích, v ulicích Zemská a Jana Koziny probíhá výstavba přechodu pro chodce, počítejte s omezením. A ještě na trase Litoměřice Česká Lípa u Liběšic probíhají práce na silnici. Vaše dopravní info nám můžete zavolat na 800 900 952.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
3: Trenírkarna.cz.
4: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
5: Šéfe, došel matroš.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
8: Apple iPhone 17 256 GB. V Mironetu nyní za bomba cenu 24 990.
7: Jupi! iPhone 17 teď dává největší smysl.
8: Když mobily, tak Mironet.
7: Klikni dvakrát.
9: Hi, this is Ed Sheeran.
10: Hi, this is Madonna.
11: Tip na výlet pro všechny fanoušky podzimu. Objevte dýně obraní u Drážďan s 50 tisíci dýněmi, XXL sochami a fotomotivy. Oskarův svět CZ.
2: On air.
10: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Letošek je třetím nejsuším od roku 1961. Podle webu Intersucho je extrémní sucho v jižní polovině Jihočeského kraje, ale také v částech Jihomoravského a Plzeňského kraje, Vysočiny a Střední Moravy. Naopak oblasti bez rizika sucha se vyskytují hlavně v částech Ústeckého a Libereckého kraje nebo v Beskydech. Na silnici 1/16 pokračují práce na novém obchvatu. V Martinovicích upravují a rozšiřují stávající silnici kolem čerpací stanice. Další plány popisuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drklová.
13: Na konci října na ní dočasně převedeme veškerou dopravu, abychom mohli pokračovat ve výstavbě nového obchvatu. V místě bude rychlost omezena na 50 km v hodině.
12: Samotný obchvat půjde pak do provozu v roce 2028. Letošní Nobelovu cenu za ekonomii získali američtí vědci Robert Hall a Michael Woodford. Vyvinuli nové makroekonomické modely, na základě kterých mohou včasná opatření fiskální a měnové politiky zmírnit výkyvy ekonomiky. Po týdnu také končí vyhlašování letošních nositelů tohoto prestižního ocenění. Teď se podíváme k nám.
1: Občané Cítolip na Lounsku v referendu jasně odmítli výstavbu a provozování větrných elektráren v katastrálním území obce. Vyplývá to z výsledku hlasování na úřední desce. Referendum je závazné, hlasovalo 59,3% oprávněných voličů. Proti větrníkům se vyslovilo přes 71% voličů.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Na Ústecku bude dnes polojasno až oblačno, na horách se vyskytou slabší přehánky, odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat, teploty 11 až 14 stupňů.
2: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Pondělní odpoledne na Hit Radio pokračuje dál, pokud se vracíte akorát teď po obědě zpátky do práce, no tak nějak to zvládněte. Ono to za chviličku skončí, nebojte se, pak už bude úterý a bude to v pohodě. Než abyste se takhle po volebním víkendu v práci s kolegama dohadovali a bavili o politice a o volbách, tak pojďme si na Hit Radio povídat o něčem úplně jiném. A to je o naší budoucnosti, jo? Respektive o našich dětech, protože děti jsou naše budoucnost, jo? Takže o dětech. Máte děti? A je nějaká vlastnost, u který jste si 100% jistí, že ji zdědili po vás, anebo po vašem partnerovi či partnerce? Dejte vědět na 777-937-777. Zjistíme dneska, jestli je pravda, že se říká, že geny prostě nevyčuráš. Tak dejte vědět, teď Dua Lipa na Hit Radio.

0: Regenbowman na pondělní odpoledne, za chviličku bude čtvrt na dvě, za chvíli taky přijdou děti domů ze školy, no až dneska odpoledne budete zase peskovat za něco, tak se zamyslete nad tím, jestli to nedělají, protože jste to sami dělali i vy, když jste byli malí, jo? Říká se, že geny nevyčuráš, a tak se vás ptám, jakou vlastnost po vás vaše děti mají? Tak Lenka třeba píše, zdravím do rádia, po manželovi dcerka zapomíná věci a po mně je zase nedočkavá. Tchyně je taky učitelka, takže si doma po škole hraje občas na školu. Ano, ty geny tam prostě jsou. Tohle taky hezký. Robert, je to pravda, můj syn má tu skvělou vlastnost mé ženy a to, že mě dokáže vytočit ve dvou vteřinách. Boží. Lucka, ahoj Jiříko, tak moje děti jsou celá já, drzí pod mě šilové, protože vím, že to mají po mně, nemůžu se na ně zlobit, ale do téhle doby se jim vlastně drzost hodí. Měj se hezky, Lucka. Lukáš, čau Jirko, a co tvoje děti? Dobře, děkuju za dotaz. Jasně, můžu odpovědět, je to jednoduchý. Ale zrovna včera, tak jsme byli s tím mým nakupovácům 4 roky a tam jsem se teda přesvědčil, že je můj, jo. Normálně jsem prožil test DNA v přímém přenosu. Chtěli jsme pouštět draka, takže jsme šli do hračkářství a malý se mě ptal, jestli si může vybrat i nějakou hračku. Říkám, OK, jasně, tak se projdi. Tak si prošel celý to hračkářství a najednou slyším, tati, tati, tati. Jsem tam přiběh a on říká, prosím, prosím, prosím, tohle chci. Tak já tam přijdu, že jo, koukám. A on si úplně ze všech těch hraček, úplně ze všech, vybral za 39 korun malý umělý hovínko. Já na něj koukám, říkám, kámo, vážně, a on, že ho musíme koupit, že ho dáme doma na zem a tím vystrašíme mamku. Já jsem se tam normálně málem rozbrečel, já byl tak dojatej. Říkám, kámo, ty jsi celý já, no jasně, přesně takhle, já jsem jako malý vystrašil i moji mámu. Takže, jak říkám, test DNA. No tak buďte pyšní na ty vaše ratolesti. Jsou to vy?
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Střímek se stávají zatáčky, toží se světcem na sračky. Vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a požehnám pro vše.

0: a Steve na Hit Radio. Jak byste na tohle tančili? Co byste na to tančili? Člověk vlastně jako neví, ale když se tak jako dívá na Stardance a slyší tam ty nové moderní písně a vidí, že se na to tančí prostě Jive, Čače a tak, tak si říká, páni, to by mě nikdy ani nenapadlo. Měli jste to tak podobně, dívali jste se o víkendu na Stardance? Ten první díl, kterým to teď odstartovalo, tak byl asi jako nejsledovanější za posledních x let, protože všichni chtěli vědět, jestli je pravda, že opravdu do Eben Kostková končí. A ano, sami to hned v úvodu tedy potvrdili, že po 20 letech budou končit. Jinak, když vezmu kolem a kolem, co se tam všechno odehrálo v tom prvním díle, tak já nevím, jestli nejvíc zarážející je, že Vojta Dyk je momentálně na prvním místě, že má 30 bodů. Nebo to, že vlastně to hodnocení obecně bylo strašně vlastně jako nízký. A nebo je nejvíc zarážející na tom, že Stardance už je 20 let. Protože ve chvíli, kdy to opravdu jako řekli, že po 20 letech budou končit, tak si člověk říká, no není možný, ne? Že už 20 let se na to člověk dívá, že už 20 let je takováhle televizní soutěž a my se na ní pořád těšíme. No zajímavý. Co vy? Co si myslíte o prvním díle Stardance? Klidně můžete napsat na 777-937-777 a já za chviličku zahraju něco, na co byste si klidně zatančit mohli. Havana od Camila Cabello a Young Thug. Tak buďte s námi.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Já z tebe snad vykvetu.
3: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
4: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
5: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu, nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě, až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termíny na www.bistroustí.cz.
6: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
7: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
8: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět

0: Za nákupy potravy je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás. V nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech. A s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabytek.cz.
4: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
5: Ty v Bauhausu nevedeme.
4: A Auschus našel byste?
5: To vás zklamu, bohužel.
4: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
5: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
6: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus,
7: když se to má podařit. Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
8: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
7: No nekecej.
6: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
9: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
10: Práci hledáš? I mistr Toyota ví, kde ji v Klášterci najdeš.
11: Ale mistře, já s výrobou žádné zkušenosti nemám.
10: Na zkušenostech nezáleží, vše naučíme tě my. V Klášterci na zóně Verne Toyota Gosei operátory do třísměnného provozu hledá. Nabíráme čtvrtek každý, v 7 ráno ty přijít musíš. Průmyslová 2, Klášterec, životopis s sebou vezmeš a dorazíš. Toyota Gosei, vyrábíme komponenty, na které celý svět spoléhá.
12: Volkswagen, o kterém jste snili, teď za cenu, kterou chcete? Máme Golf Family už za 589 tisíc korun, Tiguan Family za 929 tisíc korun a další 4 modely k tomu. Mimořádné ceny, bohatá výbava. Teď v Autonord, váš autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Děčín, Česká Lípa. Autonord.cz.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večer. Letní podzim s Hitrádiem. Zlepši si náladu.

Kubánských rytmů na pondělní odpoledne. Posloucháte Hit Radio. Jet na Kubu, to je taky docela drahá sranda. Na druhou stranu, co teď taky není drahýho, že? Ani do Německa už se nevyplatí jezdit pro benzín, ale jogurty, ty tam asi ještě pořád levnější mít budou. Když už jsem zmínil Německo, pojďme si dát na Hit Radio taky německýho DJ jménem André Tane Berger. Znáte? Možná vám tohle vůbec nic neříká. Možná, když řeknu jeho pseudonym ATB, tak budete vědět. Možná ne. A co když takhle vám ukážu nějakou jeho práci? Tohle asi poznáváte. 9pm je taky dobrá věc. No a právě DJ ATB tak se zhruba před nějakýma 25 lety spojil taky s jednou partou, která v roce 2000 vydala nádherný hit, ale moc se nechyt. No a tak udělal to, co dělá každý jiný DJ, že ten hit prostě vzal a že ho upravil podle svýho. No a nakonec je to první hit, se kterým i on sám se dostal do top 10 v jeho rodném Německu. No a protože i dneska na Hit Radio mezi 18. a 21. hodinou můžete poslouchat náš pořad Hit Radio Classic, kde se vracíme o spoustu let zpátky, tak pojďme si dát takovou malou ochutnávku toho, co třeba i dnes večer můžete slyšet. Jdeme tedy o 20 let zpátky, ATB a Roberta Harrison na Hit Radio Let You Go.

0: Je 3:45, posloucháte Hit Radio, tohle byl Mark Ember. Píšete teď někomu zprávu? Pokud ano, používáte smajlíky. A napadlo vás někdy, jak ten smajlík vypadá ze zadu? Takhle, jestli pořád používáte smajlíky, jakože dvojtečka a závorka, tak tohle není zpráva pro vás. Ale je mi jasný, že vás ráno už bolí záda hodně. V tom se ten věk taky odráží. Každopádně, jestli používáte normálně klasicky jako smajlíky, tak mysleli jste někdy nad tím, jak vlastně ten smajlík vypadá ze zadu? Už známe totiž odpověď. Můžete ji vidět. Já jsem to dal teďko do storíčka k sobě na Instagram. Můžete se podívat. Jirka Pelnář. Mám to tam hned ve storíčku. Napište mi k tomu, jestli jste si to taky takhle mysleli. A jestli byste tohodle smajlíka náhodou taky nepotřebovali někomu rovnou poslat. Neuvěřitelný, co se člověk dozví v roce 2026. Za chviličku. Linkin Park, taky Demi Lovato a nebude chybět ani Olga Lounová. A pak Lucie a nejnovější zprávy na Hit Radio. Tak buďte s námi.
1: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
2: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
3: Velké finále dostihové sezóny je tady. V sobotu 17. října se letos na hypodromu Most naposledy otevřou startovací boxy. Čeká vás den plný napětí, rychlosti a soubojů do posledních metrů. Přijďte si užít jedinečnou atmosféru dostihu a společně s námi uzavřít sezónu 2026 ve velkém stylu. Sobota 17. října od 11 hodin. Hypodrom Most. Poslední dostihy a emoce. Velké finále. Těšíme se na vás.
4: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
5: Už žádný, mami, restartuj to.
6: Už se mi nesekne při penalti.
7: Už nespadne, když páříme s klukama.
4: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 Kč měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Dárkové poukazy na motokáry a bowling jsou skvělým dárkem pro milovníky zábavy, adrenalinu a rychlosti. Jediný a jedinečný areál v České republice. Vše pod jednou střechou. Závodní motokárová dráha. 12 profesionálních bowlingových drah, všechny s mantinely i pro nejmenší. Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost a darujte svým blízkým nebo přátelům nezapomenutelný zážitek. A to vše v srdci Teplic, v zábavním centru Metropole Teplice. Dárkové poukazy můžete zakoupit v e-shopu metropoleteplice.cz nebo na recepci zábavního centra.
9: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
10: www.projektantbudoucnosti.cz.
11: Náš výkup je teď totální hardcore.
12: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Já chci do divadla.
14: Já zase tam pořádný koncert.
15: A já do kina.
16: Klid, přátelé, klid. Dům kultury Teplice tohle všechno má. Renomovaná pražská divadla, známé interprety i filmové pecky.
17: Dům kultury Teplice, kultura pod jednou střechou.
16: Přesvědčte se sami na www.dkteplice.cz.
18: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.

0: v Česku taky sněží a proto jsme si dali ledové království a Demi Lovato. Let it go! Jsou místa, kde se staví sněhulák. Sice malinkatej, ale může se postavit. Podrobnosti se dozvíte za chviličku ve zprávách na Hit Radio.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na dálnici D8 mezi 48. a 70. kilometrem směrem na Německo. Bude na krajnici probíhat čištění vozovky a ještě v Chomutově v Písečné ulici probíhají stavební práce. Počítejte s omezením i tam. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
2: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
3: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
4: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Tip na výlet pro všechny fanoušky podzimu. Objevte dýně obraní u Drážďan s 50 tisíci dýněmi, XXL sochami a fotomotivy. Oskarův svět CZ.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Denková. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček odjel s podnikateli na návštěvu Indie. Cesta potrvá do čtvrtka a společně navštíví vedle Dílí také Bengaluru a Bombaj.
13: Naší ambicí je prodávat a prodat Indii další vlaky, letadla, strojírenství a obranný průmysl. Nejedeme tam na blind, to celá řada kontraktů je tam předjednána.
12: Delegaci podle Havlíčka přijme také premiér Modi. V plánu je dále setkání s ministry dopravy, letectví, obrany nebo energetiky. Na České hory dorazil sníh, na Sněžce napadla slabá souvislá vrstva. Podle meteorologů jde o první zaznamenanou sněhovou pokrývku letošní zimy. Sněžit začalo už v neděli, a to nejen v Krkonoších, ale také v Jizerských horách a na Šumavě. Ve zhruba 150 francouzských supermarketech přestaly fungovat lednice a mrazáky. Řada čerstvých nepomražených potravin se zkazila, informují o tom tamní média. Jednat se mělo o kybernetický útok. Škody jsou velké. Teď se podíváme k nám.
1: Chomutovská nemocnice otevřela ambulanci, která pomůže pacientům se střevními záněty. Pacienti s kronovou chorobou nebo ulcerózní kolitidou mohou nově využít specializovanou ambulanci biologické léčby. Pracoviště se zaměřuje na pacienty se závažnými střevními záněty. Zajišťovat bude nejen léčbu, ale také péči o pacienty v průběhu terapie.
14: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Na severu Čech bude polojasno až oblačno, na horách se vyskytnou slabší přeháňky, odpoledne bude oblačnosti ubývat a teploty 11 až 14 stupňů.
15: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Pondělní odpoledne pokračuje dál. Doufám, že dneska máte dobrou náladu. Pokud ne, tak poslouchejte dál Hit Radio, já vám ji zkusím zlepšit. Pokud ano, tak neposlouchejte nikoho kolem sebe, aby vám ji náhodou neskazil. Máme 3 minutky po 2 hodině odpolední, trošku šlápnem na plyn, že jo, zaředíme tam 2, ať nám to odpoledne ještě ujíždí a utíká něco rychleji. Rockset, za chviličku Poetika bude taky a teď Weekend Blinding Lights. Posloucháte Hit Radio. Fajn pondělí.

0: Na pondělní odpoledne Roxette Joyride je 14 hodin 11 minut. Joyride je vlastně riskantní, bezstarostná jízda většinou kradeným autem. Zajímavý nápad na písničku, potom žádná. Vy se tím ale nenechte vyhecovat, jo, protože tenhle Joyride často končí za mřížema. Místo toho mám pro vás jiný tip. Můžete mít svůj kousek bitcoinu. Máte nějaký bitcoin? Takhle jestli jo, tak to vám gratuluju. Jestli ne, tak můžete mít, protože banky ho teď začaly nabízet. Třeba partner z banka dovoluje koupit si bitcoiny přímo ve své bankovní aplikaci. Žádný registrace, žádný složitý nakupování, kousek vám dokonce dají zadarmo. Teď mají akci, že když při zakládání účtu zadáte kód BTC500, dostanete 5 kilo na účet právě na vyzkoušení nákupu bitcoinu. Tak pokud vás tohle zaujalo a chcete mít vlastní kousek bitcoinu, tak to udělejte přesně takhle. Stačí si stáhnout aplikaci Partners banky a zadat kód BTC500. No, a kus bitcoinu je váš.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio Nord Music.

0: Posloucháte Hit Radio, Lost Frequencies, Crazy, tedy bláznivý. Jestli máte pocit, že vy sami jste tak trošku crazy, už ze všeho, co se kolem vás děje, anebo naopak, že vy jste úplně naprosto normální, že všichni kolem jsou crazy, všichni jsou blázni, jenom vy letadlo, jak se říká, tak mám pro vás zajímavý tip, který teď na podzim se navíc jako docela jako hodí, protože teď se všude štípe dříví, chystá se dřevo na zimu a tak podobně. A ve Spojených státech tak teď mají horkou novinku, že pokud ze sebe chcete dostat jako napětí, který máte v práci nebo doma, tak že není nic lepšího, než vzít sekeru a házet s ní na terč. Tohle je jako zajímavá věc. Jako člověk, když se nad tím zamyslí, když to bude nějaká malá sekirka, že jo, tak to asi jako nic extra, ale když byste vzali normálně tu velkou sekeru, teď se napřánete, trošku ji rozhoupete, dáte ji za hlavu a pak ji jenom takhle pustíte, tak přesně se dovedu představit, jak ten stres z vás vlastně jako odletí. A ještě navíc, když trefíte toho, kdo, teda, ten terč, když si to představíte, někoho, místo toho terče, tak ten stres potom je fakt jako pryč, takže můžete to vyzkoušet, no, házet sekerou, proč ne, jsme házeli hošíma věcma. Za chviličko Marek Ztracený, bo Kaskáda.
1: Heslo k Wi-Fi u tchýně, malé, velké, číslo, symbol a stejně až na potřetí. Za to nová Škoda, to je easy. Akční modely Škoda Easy. Kamiq, Karoq, Fabia nebo Scala s metalízou zdarma od 399 900 korun. Autonord, 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. Autonord.cz.
2: Trenýrkarna.cz.
3: Hlášení pro lovce slev.
2: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
4: Šéfe, došel matroš.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
7: Ty v Bauhausu nevedeme.
6: A Auschus našel byste?
7: To vás.
5: Držíme zakázky v pohybu.
6: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
7: Ty v Bauhausu nevedeme.
6: A Auschus našel byste?
7: To vás zklamu, bohužel.
6: Tak

0: opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: Under Armour makes you better.
4: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš, pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Ikonický Base Layer objevuj v Under Armour Brand House Olympia Teplice nebo na underarmour.cz.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Pozemek k bydlení ve Velemíně u Litoměřic za 1 768 000 korun, zahrada ve Šlapanicích na Brněnsku za 1 452 500, les ve Slabčicích u Písku za 32 000, louka ve Strážné u Ústí nad Orlicí za 60 000 a les ve Strážné za 284 455 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
6: Hit Radio. Zapomeň na studený krabičky z lednice a tahání obědu do práce. Nech se od Hit Radia Nord Music pozvat na jídlo. A je jedno, jestli si dáš tacos, hovězí nebo burrito. Dopolední show s Luckou Schläger a Danem Rakackým, to platí za tebe. A to vždycky v pondělí a pátek, chvíli před pravým polednem. Hit Radio Nord Music. Hit Radio. Hit Radio. I didn't hear.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

Kupuj si mé boty, tak i tohle je píseň, kterou Marek Ztracený určitě zahraje na svých šumavských koncertech. Letos přichystal tedy novinku, a to koncerty u něj doma. Ne tedy v obýváku, ale na Šumavě. Každý koncert jen pro tisícovku lidí. To znamená, že oproti letenský plány velmi, velmi komorní koncerty. Lístky byly pryč rychleji než předvolební sliby, tak pokud jste je stihli koupit, tak vám gratuluju. A pokud ne, no tak se vyplatí sledovat i sociální sítě Hitrádia. My vám tam určitě nějaký záznam z koncertů hodíme. Je 14 hodin, 34 minut, posloucháte Hitrádio a tohle jsou Bon Jovi.

0: Miley Cyrus a její konec světa. Od jednoho hudebního kritika ze Spojených států jsem četl, že tato píseň zní jako babí léto. No tak krásný, to se nám hodí, protože babí léto se znovu vrátí. Dokonce tento týden, na konci týdne má být odpoledne až 18 stupňů Celsia. Kdo se taky vrátí, tak to bude Ed Sheeran. A stihneme ho ještě do 15. hodiny. Stejně tak jako Evu Farnou, taky Pink a nebude chybět ani Axwell a Ingrosso. No a taky se dneska vrátí po víkendu naše odpolední show. Ta se na vás těší od 15 hodin. Já jsem Jirka Pelnář a uslyšíme se tady na Hit Radio zase zítra ve 12 hodin. Ve 12 začnou vaše oblíbené srdcovky. Tak se smějte.
1: 13 vodorovně, španělská automobilka, 4 písmena. No jasně, Seat sedí.
2: Seat, značka, na kterou se občas zapomíná. Šikovný Seat Arona teď s výhodou přes 80 000 korun a zemními pneu zdarma ke skladovým vozům. To se dobře pamatuje. Seat v Autonord Terezín. Autonord.cz.
3: Potřebujete přepravit nábytek, techniku, materiál, vybavení nebo objemnější náklad? Jsme tu pro vás s dodávkovou dopravou Fiatem Ducato Maxi. Převezeme, co chcete.
4: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
5: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
6: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr a
5: rozšíříme
7: výběr. Dvojnásobíme investice.
6: Přijmete to riziko?
5: Ale je to na vás.
8: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl CZ. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
10: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
11: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
10: A co je Chytrárt?
11: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
10: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
12: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
13: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
14: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
15: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
16: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr, 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
17: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
18: Pak přijeďte do AutoESA.
17: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
18: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
17: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
18: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
19: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
20: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Hezké odpoledne všem řidičům za volanty. Dejte pozor, v Teplicích v Dubské ulici tady srazilo osobní autokoloběžku. Počítejte s omezením provozu, taky se zdržením. Ústí nad Labem Kosmova ulice máme tady nehodu dvou osobních aut, na místě je policie. A pozor, ještě na trase mezi mostem a hraničním přechodem s Německem. Na průjezdu HM Duchcová boural přívěsný vozík do oplocení domu, takže tady projíždějte opatrně. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
2: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
3: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
0: Jsou tady další krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová přeji hezké odpoledne. Maximální prodejní ceny pohonných hmot v úterý vzrostou. Cenový strop u nafty se proti víkendu a dnešku zvýší o 69 haléřů na 48,36 koruny za litr. U benzínu pak vzroste o 37 haléřů na 46 korun a 85 korun za litr. Nevyplývá to z dnes zveřejněného cenového věstníku. Francie a Německo už brzy uzavřou dohodu o ochraně evropského automobilového průmyslu. Dnes to na pařížském autosalonu oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron. Dohoda by následně měla pomoci jednáním na úrovni Evropské unie, informuje o tom agentura AFP. A u Francie ještě zůstaneme, kyberútok tam vyřadil chladicí zařízení asi ve 150 supermarketech. Zkazila se díky tomu část čerstvých i mražených potravin. Škody jsou podle médií značné. Celá situace se ale vyšetřuje. No a hokejisté mistrovských Pardubic vyhráli v 10. kole extraligy nad Třincem 5-4 v prodloužení. Oceláři ztratili první body v tomto extraligovém ročníku po předchozích rekordních 9 zápasech bez ztráty od začátku sezóny. Tak moc gratulujem.
10: Pondělí začalo na severu Čech oblačnou oblohou, dokonce místy i sprchlo, nicméně podle meteorologů by se to mělo postupně protrhávat a odpoledne se možná někdy dočkáme až polojasné oblohy. No a dnešní teploty 11 až 15. Pozor, zítra zažijeme na severu Čech úplně všechno. Ráno mlhy, dopoledne sluníčko, odpoledne mraky, k večeru místy déšť a 9 až 16 stupňů.
0: Nebude ještě sněžit ještě?
10: Jestli si přeješ.
8: Si padla na silnicích kolony. A na zadním sedadle tahle severočeská dvojka. Káťa Haplová a Kamil Bílský. Odpolední show Hit Rádia Nord Music je tady.
0: Tak kamarádi, tak ten nejhorší den už máte konečně za sebou. To je přece jenom pozitivní. 2 minutky po 3 můžeme odstartovat pondělní padla. To asi nejhezčí sousloví na úvod týdne. S vámi Káťa a Kamil, hezký odpoledne.
10: Víkend za náma, tak snad jste si ho pořádně užili. A jestli jste jeli, jak se říká, na bomby a unavili jste se maximálně, tak přátelé, první hit je přesně pro vás. Položte si tu hlavičku na kolegu a zdřímněte si. Miraj! A vedle tebe usínám.
8: Odpolední show Hit Radio Nord Music. Když chceš slyšet opravdový rytmus severních Čech. Zlepši si náladu.

0: Na úvod pondělní odpolední show padla tadle pecka. David Guetta, Terry Swims, Stones and I, Gun, Gun, Gun. S vámi Káťa a Kamila, přejeme krásný odpoledne.
1: Pojďme odstartovat ten nový týden šokem, přátelé. Berete? Jestli jo, tak pokud stojíte, radši si sedněte. A jestli sedíte, tak si radši klidně lehněte. Protože tohle nás jako fakt šokovalo.
0: Tohle možná nás i položí.
1: Přátelé, nová doba. Vězňům byly do vězení povoleny erotické pomůcky.
0: Já normálně věřím vlastním uším, vlastním očím. Jak je tohle? Ne.
1: Jako říkal jsem si, co nás po víkendu čeká za novinky, co se asi stane, co se bude dít, tak tohle bych si netipnul, jako no. Na to bych si nevsadil.
0: To teda rozhodně ne, jakože erotické pomůcky ve věznicích.
1: Ano, konkrétně se k tomuhle kroku rozhoupali v Nizozemí, mm-hmm. A konkrétně se to týká ženských věznic. V Nizozemí prostě začali pozorovat, že ty ženský, které jsou za mřížema, jsou jako dost na nervy.
0: Tak jako...
1: Jsou takový jako nevrlí, až bych řekl. A bylo by potřeba je hodit do pohody, jak se říká.
0: Pane bože.
1: A tak prostě v Nizozemí bouchli do stolu a řekli si, hele, tak víte co? My vám dovolíme erotický pomůcky. To vás klidní. To vás hodí do pohody. To vám udělá dobře.
0: Mně to přijde teda jako za prvý na hlavu postavený, za druhý tak trošku jako až netaktní, ale jako pravda... Jo, co se budeme povídat, prostě ženská se potom uklidní trošku, že jo? Jasně, no.
1: Já si spíš neumím představit, jak to teď jako bude vypadat v praxi, co všechno je vlastně teďka dovolený no doníst do vězení.
0: Pravda, jasně.
1: Napadají mě jako první pouta třeba, že jo? Teď pouta mají ve vězení jenom dozorci. Teď už to budou moc mít i vězni.
0: Ježíš, to je
1: nemluvím ani v obyčíku, rozumíš? Otevřou se dveře, jde je zkontrolovat a flák, tady máš. Potřebuju se vyřádit, abych se uklidnila.
0: Tohle je fakt jako bizar, ale i ty další jako pomůcky, že, které by tam čistě hypoteticky prostě byly nějakým způsobem jako do... Musí to projít nějakou kontrolou důkladnou,
1: no
0: že
1: to
0: jo?
1: Ježiš. Tam
0: uprostřed bude to v tom prostoru, kde mají být baterky, tam bude, nevím, pilník prostě. Na
1: no je fakt, že jsou erotický pomůcky tyhle velikosti.
0: To
1: jako
0: je prostě...
1: Neuvěřitelný. No ale... Nová doba, přátelé, rok 2026 a takové je nové rozhodnutí. Údajně to není jenom proto, aby si jako ženský ulevili, mm-hmm. ale je to taky z toho důvodu, že doteďka ty ženy v tom vězení samozřejmě používaly nejrůznější náhražky, jako je třeba kartáček na zuby.
0: Ježišimary.
1: A prostě Nizozemí říká, že ze spousty těchto z těch případů pak vznikají různý zdravotní problémy. Takže i z tohohle důvodu radši přímo erotickou pomůcku než kartáček na zuby.
0: Prosím tě, jaký z toho můžou vznikat zdravotní potíže?
1: Asi se jim kazejí zuby.

0: taková lehká panika na diskotéce Panic at the Disco High Hopes a pondělní padla na Hit Radio North Music 15 hodin a 18 minutek. Hezký odpoledne.
1: V panice jsme byli o víkendu, co si budeme povídat, byl to volební víkend.
0: Ano.
1: A teďka každý hypnotizoval tu bednu a říkal si, tak co, vyhrajou ty moji nebo nevyhrajou. Tak samozřejmě, v každý obci to dopadlo jinak, ale musím říct, že třeba tady v Ústí nad Labem jsem zhruba kolem půlnoci slyšel, ale pořádnou diskotéku.
0: Byla diskotéka.
1: No, to teda. Přímo v centru města. Tady došlo k velký změně, tady se to všechno převrací na ruby. Ti, co vládli, jdou, jak se říká, od válu a naopak ti, co chtěli vládnout, nakonec vládnout budou. Takže tady proběhla doslova do písmene revoluce. No a kolem půlnoci se z toho stala normální didžina.
0: Je pravda, jo, to je fakt. Já jsem na Facebooku ještě normálně viděla nějaký příspěvek. Kdo jste teď v centru Ústí,
1: ano,
0: tak doražte před magistrát,
1: ano,
0: to fakt byla i
1: ano,
0: jasně,
1: normálně didžina. Volební mejdan, přátelé, zakončil ty letošní volby. Tak za chvilku si dáme jednu z pecek, která tam 100% hrála taky. Lady Gaga, abrakadabra.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Já z tebe snad vykvetu.
4: To je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti, rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
3: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
5: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
6: Milovníci kávy, pozor! Café Baskucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Baskucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
7: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znamenka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka a Shop Roku přináší
8: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
9: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
8: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
9: To musím mít!
8: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice,
9: tak Mironet. Klikni!
10: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
11: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
10: No nekecej.
12: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
13: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4000 korun. UniCredit Bank.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně, inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma.

0: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
1: Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Minutku po půl čtvrtý. Posloucháte pondělní Hit Radio Nord Music. Coldplay, Beyoncé a ano, chvála bohu, za chvilku bude to pondělí za námi. Pondělí, ponedělí, že jo, to je hnus už jenom v názvu.
1: My vás úplně vidíme, jak jste zvadlí, jak jste přešlí, jak jste otrávený. Ježíš, zase pět dní práce. Tak prosím vás, zatímco lékaři by doporučili sezobnout nějaký vitamín, aby vás to trošku nakoplo, tak my pro vás máme úplně jiný lék. Servírujeme ho každý večer a je to vitamín H. Neboli vitamín legendárních hitů.
0: Vitamín H, to je strašně hezký, haha. To je taková bezplatná hudební terapie. Ano, je to úplně gratis, úplně zadarmo, nemusíte dát ani korunu, nemusíte ani chodit nikam do lekárny a pondělní Hit Radio Classic, tak to prostě slíbí zase tu největší pohodindu.
1: Takže nalejte si vodu do skleničky, přátelé, máme pro vás tři prášečky.
0: Tohle je jako hodně velká pohoda.
1: Yeah.
0: I tohle dneska večer zazní Jamiroquai. A nebo druhý prášiček? Inexis?
1: A řekněte, že ty prášky nefungují.
0: Ale to normálně nastupuje ta síla mnohem rychleji než u Ivalginu.
1: A kdo nesnáší prášky, máme tady i kapky na lžičku. 10, prosím.
0: 10 ráno a 10 večer na Lačno, ano. Taky Madonna dneska večer bude, kamarádi.
1: A pozor, na závěr doslova do písmene vitaminová bomba, jo. Mrkáme pravým okem, mrkáme levým okem a doporučujeme vydržet do následujícího víkendu, protože těhle legendárních pecek vám budeme od pátku až do neděle hrát bambilion. Počkejte si na to, Hit Radio Nord Music chystá další retro víkend.
0: Přesně tak. Teď si ale pojďme dát jeden ten vitamínek taky celý. Pořádně spolknout od začátku do konce. Tady je kapela Krištof a jejich Lolita.

0: Bad Memories. Tak to je další pecka v odpolední show padla na Hit Radio Nord Music a to všechno v pondělí 12. října ve 3:15. Krásný odpoledne.
1: Tak jaký byl víkend teda, co? Už jste si to stihli říct v práci? Určitě, jo. Hele, normálně kamarádi zlatý, já jsem zažila něco, co jsem v životě neviděla. Já jsem byla na festivalu kulturistiky a fitnessu.
0: Cože?
1: Jo.
0: Ježíš, na co ses to dala, pro boha?
1: No, úplně náhodou jsme se tam s přítelem ocitli. Bylo to včera, celý víkend to probíhalo v Praze v Letňanech a je to, což jsem ani netušila, jako největší mezinárodní festival kulturistiky a fitness ve střední Evropě.
0: Prsty.
1: Dvoudenní program, takže všude kulturisti, takový ty natřený, víš, tou olejovou hnědou barvou, všude ty bikiny fitness, ty holčiny, no a tak.
0: A ty se jako chceš jednou jako dostat na jejich místo?
1: Ne, nechci. Jsme se tam šli jenom podívat a hlavně byl tam super stánek s koblihama, víš, tak jsme... Dala jsi si dvě koblihy a šli jsme spokojeni do.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Fíha, šoksede, to je to nový kargo.
4: Jo.
3: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
4: Co mě zrovna napadne?
5: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
6: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7:00 do 3:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
7: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinza na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
8: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás. V nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech. A s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabitek.cz.
9: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
10: Gravitrax Spiderman.
9: Stavěj dráhy se svým hrdinou.
10: Když stavebnice, tak Mironet.
9: Klikni dvakrát.
11: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
12: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
13: Nákupy v online shop.cz.
14: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
13: www.onlineshop.cz.
15: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
16: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
17: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 000. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
18: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
19: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
20: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
21: Nejlepší část odpoledne pokračuje. Žádný mail, žádný boss. Jen dva blázni ze severu Čech.

0: Imagine Dragons Sharks na Hit Radio Nord Music. Pondělí padla 15 hodin 54 minut. Hezký odpoledne.
1: Vzpomínáš si, jak jsi se před hodinou ptala, jestli náhodou nebude i sněžit?
0: Já si sypu popel na hlavu.
1: Tak, už nasněžilo, přátelé.
0: Já jsem to zakřikla, kamarádi. Sorry. Hodně se omlouvám, ale prostě nedá se svítit. Už je to tady.
1: Na zítřek předpovídají meteorologové skutečně všechno. Mlhu, sluníčko, mraky, déšť. A Káťa už chybilo jenom to sněžení. Tak jestli jste ve stejný partě jako Káťa, tak přátelé, vyražte na Sněžku, protože Sněžka má první letošní sníh.
0: Ale takovou tu jako souvislou sněhovou vrstvu, jo. Takže na Sněžce tam už opravdu napadlo, a kromě toho taky nějaký ty hřebeny Jizerských hor a taky Šumava. Tam už všude hlásí sněhový přehánky.
1: Zkrátka dobře, nahoře už je to pocukrovaný, takže milovníci sluníčka a tepla, vy zůstaňte v nížinách a vy, co už máte kulichy, šálu a rukavice a koukáte z okna, udělejte si výlet na Sněžku. Za chvilku více zprávách.
0: Do té doby si ještě hrajeme třeba Fever Dream od Alexe Vorena. Jsme Hit Radio Nord Music a jsme moc rádi, že jste s náma.

0: Dean Agostinom. A nás na Hit Radio North Music doprovodili do 16. hodiny. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči, pozor na D8, 51. kilometr ve směru na Ústí nad Labem. Je tady u Krajnice nepojízdný nákladák. A stále ještě připomínáme, na trase Karlovy Vary Praha za Lubencem se srazilo osobní auto s nákladním. Komunikace je tady už od poledne uzavřená. Na místě jsou všechny záchranné složky, taky policie a v obou směrech se tvoří dlouhý kolony, tak určitě to vemte jinudy. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž. Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio North Music.
6: Jsou tady další krátké zprávy v 16 hodin a Klára Zimanová, hezké odpoledne. Na Sněžce napadl první sníh letošní zimy a vytvořil tak slabou sněhovou vrstvu. Podle meteorologů jde o první den této zimy, kdy některá ze stanic Českého hydrometeorologického ústavu zaznamenala souvislou sněhovou pokrývku. Sněžit začalo už v neděli, kdy se sníh objevil také na hřebenech Jizerský chor a na Šumavě. Čeští a slovinští vojáci společně cvičili boj v zákopech na Slovensku. Procvičovali při něm pohyb, obranu přiděleného prostoru a obsazování zákopu. Cílem bylo zdokonalit taktické postupy a posílit vzájemnou spolupráci. Na svém webu o tom dnes informovala česká armáda. Na severu Evropy skončil Nobelovský týden. Jako poslední udělili ve Stockholmu Nobelovu cenu za ekonomii. Tu získala dvojice amerických vědců. Od minulého pondělí byly postupně zveřejňováni laureáti cen za lékařství, fyziku, chemii, literaturu nebo mír. No a příští ročník atletické diamantové ligy začne 7. května roku 2027 v Dauhá. Finále seriálu elitních mítingů se uskuteční 25. a 26. srpna v Curychu. Termínovou listinu dnes zveřejnili pořadatelé v tiskové zprávě.
7: Obloha na severu Čech se na nás stále mračí, ale kouskama je vidět i modro, to znamená, opravdu by se to k večeru mohlo i protrhat a na teploměrech na úvod nového týdne maximálně 15 stupňů. Jinak zítra, jak už jsme říkali, zažijem všechno. Ráno mlhy, dopoledne sluníčko, odpoledne mraky, k večeru místy přehánky a teplota mezi 9 až 16.
8: Zavři komp, zamkni dílnu, už máš padla a my tě vezmeme domů. Odpolední show Hit Rádia North Music s Káťou Haplovou a Danilem Bílským.
0: Máme 4:05 hodině, já si myslím, že za mě osobně na úvod z týdla hodiny informací tak akorát, takže pojďme si zase chvilku hrát, přejeme krásný pondělní odpoledne, kamarádi.
7: No tak jo, můžeme si hrát písničky, ale můžeme si taky hrát na policajty a zloděje. Pamatujete si tuhle hru z dětství? Tak přátelé, věřte, nevěřte, ale na základě týdle hry vznikla reality show. Bude se vysílat tady u nás a za chvilku vám naservírujem podrobnosti.
8: Ze srdce vyhřátých Doksan až na chladný Klínovec. Odpolední show Hit Rádia North Music.

0: Enjoy the Silence. Tohle je klasika všech klasik, Depeche Mode na pondělním Hit Radio Nord Music. Za chvilku 4:15, hezký odpoledne.
1: A teď pozor, přátelé, je tady reality show, která se jmenuje Most Wanted, neboli nejhledanější. A je to reality show postavená na starý dobrý hře, kde jsme si hráli na policajty a zloděje.
0: Policajti a zlodějové. Tenhle princip reality show mě docela baví, protože to asi nemá úplně jako ještě nějakou konkurenci, nebo nemá to úplně období. Takový ty reality show, jasně, když sedíme v obejváku, koukáme na to, jak se tamhle někde vyměnila manželka, tamhle se z Denda Polorajchu špatně najet, jo, tak to tak jako to známe už, ale tohle je prostě unikátní v tom, že se to bude dotýkat nás všech.
1: Přesně tak. Když bychom to měli přeložit, jak vlastně vypadá hra na policajty a zloděje, tak se seberou nějaký známý osobnosti, udělají se z nich zloději a vypustí se do ulic České republiky. No a jejich úkolem je přežít. Jejich úkolem je uniknout lovcům. Zkrátka dobře, musí se snažit, aby je nikdo nikdy nikde nenašel. Ale oni nemají nic. Oni nemají telefony, oni nemají peníze, oni jsou závislí na nás, na občanech České republiky, jestli jim pomůžeme a schováme je, anebo naopak, jestli je naprášíme těm lovcům, aby si pro ně přijeli, protože víme, kde se skrývají.
0: To je právě strašně hustý. A oni musí vydržet na tom útěku prostě několik dnů a jde po nich jako fakt tým, vlastně elitní tým vyšetřovatelů se všema těma vymoženostma, přesně, který prostě dneska ty policajti nebo ty vyšetřovatelé mají k dispozici.
1: Jako strašně mě to zadání baví. Musím říct, že opravdu už to není jenom to pasivní, tupý sledování televize, ale vlastně každý z nás se kdykoliv najednou z ničeho nic může do téhle reality show zapojit. Prostě my tady teďka vysíláme a najednou nám na dveře bude bušit Richard Krajčo. Ty vole, skovejte mě, ty vole, skovejte mě, já potřebuji, aby mě nenašli.
0: Tak a jak se my zachováme, že jo?
1: Takhle, kdyby tady zabušil třeba Richard Krajčo, toho já schovám, já mám Krištof rád.
0: Já taky! Já ho schovám někam hluboko, tam by ho nikdo nenašel.
1: Ale třeba upřímně říkám, kdyby tady zabušil třeba Pavel Novotný, tak toho bych nahlásil. Ten už to ve vězení zná, ten by se tam nebal.

0: Calvin Harris, taky Rihanna, This is what you came for. Pondělní padla na Hit Radio Nord Music, za 10 minut půl pátý, hezký odpoledne.
1: Těm se to zpívá, když můžou. Ale přátelé, Pepa Vojtek z Kabátů teď zpívá a mluví asi nějak takhle.
0: Nekecej. Ježiš, co to má za moribundus.
1: Právě. Celá kapela Kabát má moribundus. Já jsem to chytil.
0: Ty jsi to chytil taky, čověče, to je nakažlivý.
1: Kabáti odstartovali podzimní turné a skočil na ně moribundus. A normálně museli rušit jeden koncert za druhým, protože se z toho nemůžou dostat, jako já.
0: A tebe to chytlo na chviličku, čověče, a podívej se, jaký to má následky, jo?
1: Naštěstí já nemám zítra koncert.
0: To teda, to si řekl správně, naštěstí.
1: Takže přátelé, vy, co jste se těšili na Kabáty, bohužel musíte si počkat, až se vykurírujou a všechny odložené koncerty přeloží, ale Hit Radio Nord Music je pružný rádio, takže my jsme okamžitě sehnali za Kabáty náhradu. Mám pocit, že tě ztrácím, že tě zapomínám. Může být?
0: To si neřekl, to bylo z nás rozkládá čas. Samozřejmě sranda, aby nás zase někdo tady nenapad, že co jim to tady vykládáme těm posluchačům, ale poetiku si dáme za chvilku, to může být, že jo?
1: Tak jsem s ní, vydržte.
2: Volkswagen, o kterém jste snili, teď za cenu, kterou chcete? Máme. Golf Family už za 589 tisíc korun. Tiguan Family za 929 tisíc korun a další 4 modely k tomu. Mimořádné ceny, bohatá výbava. Teď v Autonord. Váš autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Děčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
4: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. Životpro.eu.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Vytvořeno s použitím AI.
7: Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Právě teď v

0: soubojů do posledních metrů. Přijďte si užít jedinečnou atmosféru dostihu a společně s námi uzavřít sezónu 2026 ve velkém stylu. Sobota 17. října od 11 hodin. Hippodrom Most. Poslední dostihy a emoce. Velké finále. Těšíme se na vás.
1: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
2: Práci hledáš? I mistr Toyota ví, kde ji v Klášterci najdeš.
3: Ale mistře, já s výrobou žádné zkušenosti nemám.
2: Na zkušenostech nezáleží, vše naučíme tě my. V Klášterci na zóně Verne Toyota Gosei operátory do třísměnného provozu hledá. Nabíráme čtvrtek každý, v 7 ráno ty přijít musíš. Průmyslová 2, Klášterec, životopis s sebou vezmeš a dorazíš. Toyota Gosei. Vyrábíme komponenty, na které celý svět spoléhá.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo, vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
5: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu. Když léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Romančárna, Christina Aguilera, Beautiful na Hit Radio Nord Music. To bylo dneska Beautiful dopoledne na Hit Radio Nord Music, že?
1: No ježiš, kor, když vám někdo zaplatí v oběd, ne?
0: No bodejť.
1: To je start novýho týdne, panečku. My víme, že prndělí stojí za prd. A právě proto jsme se rozhodli, že v pondělí hned na začátku novýho týdne a taky v pátek pěkně před víkendem vás budeme krmit gratis.
0: Ano, Michael's Bistro, to je naše skvělá soutěž, náš skvělý partner tenhle měsíc, kdy vám rozdáváme poukázky na 1000 korun právě do tady toho vymazleného bistra. Takže vy si můžete užít skvělý nachos, nebo burrito, nebo pokéčko, nebo taky trhaný masíčko. No prostě samý lepší dobrutky.
1: Stačí jenom v našem LSDčku, tedy dopolední frekvenci, uhodnout, na jaký tajný oběd myslíme. Dáváme do placu 3 nápovědy, no a vy už jenom typujete. Stejně jako dneska Petra z Mostu.
2: Tak nám řekni, jaký tajný oběd jsme dneska hledali na Hitrádu Nord Music.
3: Šopský salát.
1: Je to tak, šopský salát, a ty vyhráváš poukázku za 1000 korun do Michael's Bistra. Gratuluju ti.
3: Já tak to mám radost, moc děkuju.
2: Petro, kam jsem se dovolal?
3: Do Mostu.
2: A jenom ještě prozrať, kdy ti bylo jasný, že to je šopský salát, protože dnešní nápovědy byly taky hodně obecný. První byla, na talíř přináší trochu barev, to ještě asi nebylo jasný, že jo? Moc. Jeho základ tvoří hlavně čerstvá zelenina. A kdy jsi to teda zjistila? Až při té třetí?
3: Já jsem tu druhou nápovědu neslyšela.
2: Jo, takhle. A ta poslední třetí byla úplně jasná, rajčata, okurky, paprika, balkánský syra. Jasný. Gratuluji ještě jednou a přeju hlavně dobrou chuť s Michael's Bistro. A je to venku, taky by si uhodla šopský salát.
0: Čověče, je fakt, že dneska to bylo takový jako hodně těsný. U toho prvního přináší na talíř trošku barev, tak to může být prakticky cokoliv.
2: Může být třeba lečo, jo.
0: Proč mi napadlo taky lečo jako první?
2: Párkrát už jsem tohle jídlo na talíři viděl. A
0: je to pestrobarevný, to je pravda. Ale dneska bylo vtipný, jako zajímavý sledovat taky ten vývoj na tom WhatsAppu, jo, kam naši posluchači psali vlastně ty svoje tipy, protože drtivá většina to napsala až po té třetí nápovědě. Mm. Jako vyčkávali. Ale je tady jeden riskující, a to byl Martin z Ústí nad Labem, který po první nápovědě napsal zeleninová obloha. Má pravdu. Po druhý nápovědě napsal salát. Má pravdu. Mm. A po třetí teda už trefil, že to byl šepák.
1: Hezky. Tak třeba to vyjde příště. Přátelé, soutěžíme až do konce října. To znamená, jestli dobře počítám všechny pondělí a pátky, ještě 5 obědů jde na nás. Ještě 5krát můžete s Hitrádiem Nord Music vyhrát. Tak jestli chcete taky 1000 od Michael's Bistro, tak nás laďte, soutěžte a vítězům přejeme dobrou chuť.

0: vámi Káťa a Kamel, taky kapela Linkin Park.
1: Ti to úplně zaskočilo. Čekala si kytarovej nářez, viď? A takováhle pohodička od Linkin Park. Přátelé, na tohle by se dalo klidně tancovat i ve Stardance.
0: Ano.
1: A že nám Stardance o víkendu odstartovala. A jestli jste koukali, tak víte, že poprvé v historii odstartovala obrovským překvapením, protože poprvé v historii, těsně před samotným začátkem, jeden pár odstoupil.
0: Jo, to jsem zaregistrovala, ano. Hmm.
1: Už se to v minulosti stalo, že se nějaká celebrita zranila, ale vždycky to bylo v takovém termínu, že se ještě stihla najít náhrada. Ale herečka Petra Nesvačilová, která si naštípla kotník, to čekala, zkoušela a dávala tak dlouho, až skutečně až pár hodin před přenosem řekla, sorry, nejde to. A už se prostě nestihla najít náhrada. Takže vlastně celá letošní Stardance začala tím, že nám odstoupil jeden pár.
0: Ty bláho, no. A skončí to tím, že nám odstoupí ještě moderátorský pár a to už může být rovnou taky tak jako, veď?
1: Co se tohleto děje? Nech ňápu. No tak uvidíme, jak to bude pokračovat. Všichni teďka spekulujou, když to nevychází, zbývá tolik večerů a máme o jeden pár míň. Co
0: jasně,
1: se bude dít?
0: Možná někdo naskočí ještě.
1: To úplně nevím. Spíš jsou ve hře dvě varianty. Buď že do finále nepostoupí tři páry, ale jenom dva. A nebo, že jeden večer budou soutěžící překvapeni, protože se budou strachovat, že vypadnou a ono se jim řekne a dneska se nevypadává.
0: A to je taky, to je mnohem hezčí varianta, to je pravda.
1: Takže přátelé, tak budeme opět podzim trávit u televizních obrazovek s celebritama, které tančí. No a uvidíme, kdo to letos vyhraje.
0: Držíme pestičky.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
3: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambularu a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
6: Trenírkarna.cz.
7: Hlášení pro lovce slev.
8: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
9: No to není možný.
8: Jo, čtu to dobře, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
10: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
12: Tak dobře poslouchejte.
11: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
13: House Running.
14: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
11: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
14: Budete viset 101 metrů nad zemí.
11: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
15: Maminko!
14: Prostě pořádnej adrenalin.
11: Tenhle zážitek najdete pouze na
13: firmanazážitky.cz.
16: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
17: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
16: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
18: Náš výkup je teď totální hardcore.
19: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
9: Franto, kde jsou ty maliny?
13: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
9: Taky zavakuovaný.
15: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo.elektro.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
20: Reklamy byly dlouhé? No jo, ale my z něčeho moderátory platit musíme. Dej si odpolední show Hit Radio North Music.
21: Come on, let's go.

0: In My Head na Hit Radio Nord Music. A je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech, 2 minutky před 17. hodinou. Přejeme hezký odpoledne. Dejte si pozor na Teplicku v Hrobčicích, srazila se tady 2 osobní auta, takže počítejte s omezením provozu. A jenom připomínám, v Žatci Chelčického náměstí mezi křižovatkami s Dlouhou a Nádražními schody tady neprojedete, protože probíhají práce na silnici, takže až do konce listopadu to tady zůstane neprůjezdný. Tak s tím počítejte, vemte to jinudy. Já vám přeju šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
2: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
3: Šéfe, došel matroš!
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Tip na výlet pro všechny fanoušky podzimu. Objevte dýně obraní u Drážďan s 50 tisíci dýněmi, XXL sochami a fotomotivy. Oskarův svět CZ.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
7: Hezký den, v 17 hodin jsou tady další zprávy a Klára Zemanová. Ochota firem zvyšovat mzdy dál klesá. Ve čtvrtém čtvrtletí chce přidat svým zaměstnancům pouze 8% českých zaměstnavatelů. To je nejméně za poslední 2 roky. Loni přitom plánovalo zvýšení mest 13% firem. Vyplývá to z průzkumu agentury Předvýběr CZ. Počet lidí žijících v multidimenzionální chudobě ve světě vzrostl na 1,2 miliardy. Podle OSN jde o první zvýšení světového indexu chudoby od jeho zavedení v roce 2010. Oproti loňsku přibylo 51,5 milionu lidí zasažených extrémní chudobou. Informuje o tom OSN. Indonésie testuje nový systém varování před zemětřesením. Ten by mohl využívat reproduktory na mešitách. Ty běžně svolávají muslimy k modlitbě. Nově by ale mohli varovat i obyvatele odlehlých oblastí, kam se jiná upozornění dostávají pouze obtížně. 5letý pilotní projekt připravují společně indonéští a japonští vědci. A jdeme na sport. Německý tenista Alexander Zverev se v nadcházejících týdnech poprvé v kariéře stane světovou jedničkou. Posun na první místo mu definitivně zajistilo dnešní vyřazení 3. hráče pořadí ATP, Španěla Carlose Alcaraze ve 3. kole Masters v Šanghaji.
8: Zas mají ty meteorologové pravdu a opravdu nám na konci toho pondělí na severu Čech vylejzá z mraku sluníčko. Tak si užijte aspoň pár slunečních paprsků a připravte se na zítřek, kdy nás čeká ale úplně všechno. Ráno má být mlha, až se rozpustí, vykoukne sluníčko, odpoledne dorazí mraky a k večeru může místy pršet. Jinak zítřejší teploty mezi 9 až 16.
9: Celý den si makal. Teď je řada na nás. Káťa Haplová a Kamil Bílský. Odpolední show Hit Rádia Nord Music pro celé severní Čechy.
0: My to za vás dotáhneme, kamarádi, na to se můžete rozhodně spolehnout, ale vaše povinnosti taky dneska ještě nekončí, co? Vyzvednout rychle děcka, nakoupit, udělat s nima domácí úkoly, no hele, to je kolotoč, kolotoč, kolotoč.
8: To je teda start týdne tohleto. Jestli toho máte už pondělí plný zuby, tak vydržte, vydržte, vydržte ještě chvilku, protože už za moment pro vás máme fakt jako dobře placený práce, kde se s nikým nemusíte, jak se to řekne slušně, štvát.
0: Ani potkat. Vydržte za chviličku, do té doby hrajeme Anetu Langerovou anebo Eda Sheerana.
9: Odpolední show Hit Radio Nord Music. Když chceš slyšet opravdový rytmus severních Čech. Zlepši si náladu.

0: Československo hledá superstar.
1: Ano.
0: Tak to je aktuální téma, protože skutečně někoho takového hledáme, ale tuhle už jsme našli. Historicky první superstar Aneta Langerová a její srdcotepec vpadla na Hit Radio North Music.
1: Přejeme krásný pondělí. Jestli vám taky stačil jeden pouhý den k tomu, aby prostě vás to v té práci neskutečně štvalo, tak opravdu veliká gratulace. Jestli máte kolegy, se kterýma jako nedá se komunikovat, natož v pondělí po ránu, tak teda upřímnou soustrast přejeme.
0: Děkuju, já to vydržím.
1: Ty jsi had jeden, ty jsi takovej had. Nicméně, kamarádi, máme pro vás seznam prací, těch nejlépe placených prací, když prostě nechcete opravdu s nikým jednat, s nikým mluvit a nikoho ani potkat.
0: Já na to jsem strašně zvědavej, co to je za práci, povídej.
1: Hele, můžeš bejt třeba, a budeš spokojenej, můžeš bejt třeba geovědec, ten si přijde na skoro 180 tisíc měsíčně údajně.
0: A vlastně, co dělá geovědec?
1: To zkoumá kamínky.
0: Jo, kope do šutru, jo.
1: Kope do šutru,
0: dobrý,
1: no.
0: Za tyhle prachy bych se taky kopnul.
1: Nemusíš vlastně vůbec s nikým mluvit. Jsi prostě celý den někde v přírodě, v jeskyních, tam si okopáváš svoje ty kamínky, šutříky a zkoumáš.
0: Ale asi tomu musím rozumět, viď?
1: To bylo by to dobrý.
0: Já poznám akorát placáka. S tím se dobře hází žabky, anebo sekirky.
1: No, tak to asi nebude úplně práce pro tebe, čověče. Můžeš být ještě matematik. Jedna plus jedna. Ale to asi nebude úplně ono, viď?
0: Pojďme dál.
1: Hele, technik výtahu. Ten si údajně taky přijde na slušný peníze.
0: Počkej.
1: A nemusí, no počkej.
0: To mi ale nesedí. Technik výtahu není člověk, který celý den pracuje sám. Toho si přece zavolám, když se zaseknu v tom výtahu. Takže ten kamkoliv přijde, tam na něj řvou lidi. Pomoc! Tady! Druhý patro!
1: Kde jste byl, člověče?
0: No
1: jasný. Ne, tak když jsi technik výtahu, který opravdu asi jenom servisuje, tak potom by to šlo, ale jasně, no. I tohle, i tahle práce má svoje úskalí. Tak to asi nebude úplně pro nás. Nicméně další jsou tady zajímavý povolání, jako je třeba astronom nebo datovej vědec, inženýr počítačového hardwareu. Pozor, nejvíc peněz si vydělá analytik kybernetické bezpečnosti.
0: Já tě zastavím.
1: A softwarový
0: jako, věřím ti, že jsou to zaměstnání, kde mě nikdo nebude štvát. A ještě za to dostanu hodně peněz. Ale uvědomuji si, že říkáš povolání, kterým nikdo z nás nerozumí. Nikdo z nás to neumí.
1: To z nás dvou určitě, ne, no.
0: Tímhle se prostě nikdy, že nemáš tam jako něco lidového, co bychom mohli dělat a přitom nás neštvali lidi.
1: Já jsem na tebe trošku myslela.
0: Jo?
1: Že bych ti mohla dát třeba jako další lidovku. Prosím tě, je tady buď profesionální spáč, to by ti šlo, anebo ošetřovatel pant. Tam taky nemusíš s někým mluvit.
0: No, nemám tu pandu.
1: Ty nemáš tu pandu, ale tak v tom případě už je tady jenom profesionální stavitel Lego modelů. A to jsem věděla, že se ti rozzářejí.
0: To fakt
1: očička.
0: Existuje, jo.
1: Normálně to fakt existuje. Ty prostě stavíš modely, prototypy a výstavní instalace prostě dáváš dohromady. Co je na tom vlastně to, ten největší gól? Tak jedna aktuálně volná pozice je teď vypsaná normálně inzerát. Je to teda až nakladně, tak měl bys to trošku dál. Ale opravdu se tam hledá stavitel Lega.
0: Kolik dávají?
1: 42 tisíc hrubýho měsíčně.
0: 42 tisíc. Za to, že si budu hrát s Legem.
1: To by šlo, veď.
0: Jako takhle, umím si to představit, ale co třeba za týden? Za měsíc, za půl roku, za rok, umíš si představit, že každý den přijdeš do místnosti, kde budeš celý den úplně sama, tam kolem tebe budou jenom kostičky a ty to budeš skládat?
1: No hlavně počkej, pojďme si ještě říct jako to nejdůležitější, když na to šlápneš.
0: Jo, to taky bod. Tak do toho nejdu, tam bych měl po roce místo mozku z Lega kostku.
1: No tak nic, tak aspoň jsme to zkusili teda.

0: Krásný pondělí přeje Káťa Kamel, máme 17 hodin 22 minut.
1: A protože nám začal nový pracovní týden, je potřeba hledat, kde je v kalendáři další volno. A přátelé, další volno tenhle měsíc je středa 28. října, státní svátek.
0: No jo, vlastně.
1: To znamená, když si vezmete dva dny volna, čtvrtek, pátek, tak je z toho pětidenní volno.
0: A to
1: od středy až do neděle.
0: To je docela fajn.
1: To je super. Tak si to koukejte zablokovat dřív, než váš kolega.
0: Teď si na mě mrknul, já jsem to viděla.
1: Já už to mám zablokovaný.
0: Já vím, to ti.
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
3: Ahoj, Richarde.
4: Ahoj.
3: Tak co jste si pro nás ve Slevomatu tentokrát připravili?
4: Tentokrát nemám žádný special téma, ale přichystal jsem si tři nejlepší místa na podzimní odpočinek. Protože teď je na Slevomatu mega akce na všechny lokální nabídky.
3: No tak šup, šup, šup, to se musí využít. Kam půjdu?
4: Sauna Central. To je neuvěřitelný saunový centrum, kousek od Václaváku. Docela velký, spoustu druhů saun. A u toho bar. A ještě jedna oáza, ne tak v centru, ale taky skvělá, je Chateau Svatý Havel. Privátní vířivka a sauna, ale na zámku. V Krči. Tam přijdete a reálně si připadáte jako šlechta. A je tam úžasná zámecká restaurace, skvěle tam vařej.
3: No tak ale zatím chci, ale úplně všude, to jsi měl pravdu.
4: No a do třetice, co ti ještě může pomoct na podzim tak jako vypnout, zrelaxovat?
3: Pivo?
4: To taky, ale já jsem myslel masáž. Kdybyste hledali fakt dobrou, tak zadejte na Slevomatu Šanty. Masáže, ale jako dotažený k dokonalosti, luxusní prostředí a moc šikovný masérky.
3: No jo, a je to zase fakci, no tak to si mě navnadil teda.
4: Tak snad nezůstane jenom u piva.
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
5: Já z tebe snad vykvetu.
6: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve Valdiviánském. V Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve Valdiviánském lese.
5: Botanická zahrada Teplice.

0: na www.bistroustí.cz. Vítejte v Bibík.cz, vaší první volbě pro autosedačky a dětské kočárky. Naše prodejna v Lounech je jen 50 kilometrů od Prahy a je ta nejlepší v Ústeckém kraji. Otestovat si u nás můžete více než 40 autosedaček a kočárků. Autosedačku si můžete vyzkoušet přímo ve vašem autě. Přijeďte, otevřeno máme až do 19 hodin a jsme tu i v sobotu. Bibík.cz, specialista na autosedačky a dětské kočárky.
1: www.bibík.cz.
2: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí. Ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
3: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
5: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
6: Mami, já mám řidičák!
7: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
8: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
9: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.

0: pojďme z Ameriky mrknout do Itálie, protože přátelé, v Itálii se stal zázrak. Představte si, že v Itálii našli vesnici, kde se ženy dožívají dlouhověkosti.
1: Aha.
0: Konkrétně se jedná o italskou obec Bolotána na Sicílii. A je to neuvěřitelný, ale je to skutečně místo, kde žije nejvíc nejstarších žen na světě a nikdo neví proč.
1: To je zajímavý.
0: Je to divný, je to divný. Už loni tam měli spoustu stoletých žen. Letos tam mají dokonce ženy, kterým už je 102 let. A když si někdo láme hlavu nad tím, co tam je tak speciálního, že se tam člověku takhle daří, tak na to nikdo nemůže přijít, protože muži na tom samém místě umírají úplně normálně.
1: Tak jako běžně jinde.
0: Přesně tak. Ale ženský to jsou dobrý. Držáci jako.
1: Čověče, co tam může být jako jinýho, nebo?
0: No jako kdyby tam něco jinýho bylo, tak proč by to nefungovalo i na ty muže? To mi vrtá hlavu.
1: No jasně, no.
0: Jo, může tam být třeba lepší voda, jo, lepší vzduch, lepší potraviny, já nevím, co všechno přispívá jakoby zdravýmu životnímu stylu a prodloužení života. Ale když by to fungovalo na ty ženy, proč by to nefungovalo na ty muže?
1: Ty bláho, tak to je normálně fakt zapeklitý. Co tam může být natolik jinýho, že těch ženských?
0: Takže jestli jste tady chtěli být jako dlouho, je potřeba odstěhovat se do Itálie, do obce Bolotána, dámy. Nám pánům tohle jako nepomůže.
1: Já možná vím, kde je zakopaný pes, čověče.
0: Kde je zakopaný?
1: Proč tam tolik ženských se dožívá prostě takhle vysokýho věku? No právě proto, že vy tam nejste, víš?
0: Já, my tam jsme, ale umřeme hned. Nevím, jestli to je ten důvod. I když říká se vlastně, že italská žena nikdy nesmí umřít první, protože italská žena prej v Itálii dělá úplně všechno. Ta se stará o domácnost, ta se stará o děti, ta se stará o kuchyni, ta má i svoji práci, prostě bez ní by se Itálie zroutila. Když to prej italský muž umře ve chvíli, kdy mu dojde gel na vlasy.

0: lásky.
1: Ve 6:45 pondělí padla na Hitrádiu Nord Music a taky Benson Boone a Beautiful Things. Hele, je mu teprve 24 a podívej se, jak je úspěšný. 24 let. Nedávno taky měl koncert, kde vystupoval ve Spidermanovském takovém tom kostýmku, strašně mu to teda sekne. Ale jako ve 24 prostě takhle úspěšnej, nadějnej.
2: Zas to bude mít rychle za sebou, rozumíš? My jsme si na svoji slávu museli počkat až do ty.
1: Ježiši. To je pravda, on se namlsá hned, když to my...
2: A počkejte ten kostýmek, ve kterým dorazím zítra já.
3: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš, nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice, tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice, vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
5: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
6: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
7: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
6: Dnes musíte vybrat.
7: Mám tady pro vás předvýběr a
6: rozšíříme výběr.
7: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
6: Ale je to na vás.
8: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
10: Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
11: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
12: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
15: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
16: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
17: Nejlepší část odpoledne pokračuje. Žádný mail, žádný boss. Jen dva blázni ze severu Čech.

0: Purple Disco Machine, Hypnotized. Pondělní padla na Hit Radio Nord Music se blíží ke svému zdárnému cíli. Ke konci za chvilku už 6 hodin.
1: Přátelé, přežili jsme start nového týdne. Juhu! No a zítra odpoledne, konkrétně ve 3, se na vás těšíme zas. Ahoj! Ahoj.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči, pozor na Teplicku v Hrobčicích. Srazila se tady dvě osobní auta, takže počítejte s omezením provozu. A ještě připomínám uzavírku v Žatci na Chelčického náměstí mezi křižovatkami s Dlouhou a nádražními schody. Přeju šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
4: Šéfe, došel matroš!
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho! Pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
7: Tip na výlet pro všechny fanoušky podzimu. Objevte dýně obraní u Drážďan s 50 tisíci dýněmi, XXL sochami a fotomotivy. Oskarův svět CZ.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Soudy mají při posouzení zájmu dítěte zohledňovat a mimo jiné jeho bezpečí a názor. Vyplývá to z definice, kterou dnes v rámci novely občanského zákoníku schválila vláda. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc.
9: Tím nejzásadnějším z těch hledisek musí být i bezpečí dítěte a to jsou věci, které určitě v těch kauzách, které jsme zaznamenali v minulosti, si dokážeme odůvodnit a myslím, že kdyby tahle úprava platila už dříve, tak možná k některým tragickým událostem nemuselo ani dojít.
8: Zákon výslovně stanoví, že u případu domácího násilí soud zváží, zda neexistují důvody pro zbavení rodičovské odpovědnosti. Státní volební komise schválila výsledky obecních voleb. Ministerstvo vnitra se nesetkalo se žádnými systémovými problémy. Oficiální podobu získají komunální volby zítra vyhlášením ve sbírce zákonů. Na České hory dorazil sníh. Na Sněžce napadala dnes slabá souvislá vrstva. Podle meteorologů jde o první zaznamenanou sněhovou pokrývku letošní zimy. Sněžit začalo už v neděli a to nejen v Krkonoších, ale také v Jizerských horách a na Šumavě. Německý tenista Alexander Zverev se v nadcházejících týdnech poprvé v kariéře stane světovou jedničkou. Posun na první místo mu definitivně zajistilo dnešní vyřazení třetího hráče pořadí ATP, Španěla Alcaraze. Ve třetím kole Masters v Šanghaji.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
8: V noci většinou skoro jasno, postupně se začnou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, ranní teploty kolem 4 stupňů až 0, při bezvětří, zejména na horách, minus 3 stupně. Z počátku zítřejšího dne slunečno, v Čechách pak postupně déšť na Moravě a ve Slezsku, až na večer přibývání mraku. No a později se místy na celém území déšť vyskytne také, 12 až 16 stupňů, to jsou maxima pro zítřejší den, no a pokud se udrží nízká oblačnost po celý den, tak pouze 9.
10: Krásný večer, 2:08, s vámi už Kateřina Pechová, ale hlavně to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tak doufám, že jste pondělí přežili se ctí a právě teď jsou tady Vítus a Teenage Dirtbag.

Tohle show Roxette, It Must Have Been Love. Posloucháte Hit Radio, krásný večer. No prosím vás, dneska jeden zadku. Nevymýšlím si, opravdu, je to z Ameriky, za mě mnohem lepší než Valentín. Je to prosím vás den, kdybychom měli nakopat do zadku všechno, čeho už jsme se měli zbavit dávno. Jo, ať jsou to zlozvyky, lidi, kteří nám vysávají energii, až potřeba nedostatek odvahy. Prostě zbavit se toho, co nás nějakým způsobem tíží. Ne, že prosím vás teď partnera vykopnete na ulici. Jo, tam se to většinou dá ještě vyřešit. Ale jinak jo, schválně, zkuste se nad tím zamyslet, jestli vás napadne nějaká taková věc, nebo třeba zlozvyk. No, páč, hele, když už je na to i speciální den, škoda toho nevyužít. Co říkáte? Přemýšlení a tak říkajíc kopání do zadku, další hity, za chvíli Vanastovky a teď je tady Madonna a Open Your Heart.

0: Vanastovy věci v éteru Hit Rádia. Hezký večer. Pondělí téměř za námi. Pondělky jsou náročné, takže doufám, že jste to zvládli, že vám ještě zbyl nějaký úsměv po víkendu a že jste v pohodě s tím, že nás čekají ještě 4 pracovní dny minimálně. Jo, možná někdo pracujete i o víkendu, tak já jenom doufám, že jste v pohodě. A pokud už dneska máte tu sociální baterku prostě vybitou, tak pro vás tady mám úplně perfektní song. Song, který přesně to vystihuje, jo? Nechte mě na pokoji. Leave me alone. Jo, a ještě to zpívá Michael Jackson. To si dáme už za chvíli.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Zlato, co máš dneska v plánu?
3: No přece všechno.
4: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
5: Trenírkarna.cz.
6: Hlášení pro lovce slev.
7: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
8: No to není možný.
7: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
9: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
10: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovyslon.cz.
11: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
12: No, říkala, že nic nechce.
11: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
12: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
13: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
12: Romantickou večeři.
13: Pobyt pro dva.
12: House running.
13: Jízdu v supersportu.
12: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
13: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
12: Nejlepší zážitky hledejte na
14: firma na zážitky
12: CZ.
15: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
16: Moderní internet www.starnet.cz.
17: Starnet internet.
18: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz.
19: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
20: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
21: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
22: Já chci do divadla.
23: Já zase pořádný koncert.
24: A já do kina.
25: Klid, přátelé, klid. Dům kultury Teplice tohle všechno má. Renomovaná pražská divadla, známé interprety i filmové pecky.
26: Dům kultury Teplice, kultura pod jednou střechou.
25: Přesvědčte se sami na www.dkteplice.cz.

0: Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Vanessa Paradis, Be My Baby. Posloucháte Hit Radio, krásný večer. No a máme tady psího hrdinu, dámy a pánové. Malý psík z Kansasu se teď stal skutečným hrdinou, když dokázal zastavit policejní hlídku, kterou on zastavil tu policejní hlídku, oni moc netušili, co se děje, že jo. A on je začal navádět domů, k tomu pejskovi domů, protože jeho páníček ležel na zemi a nedokázal se zvednout. Ten pes prostě pochopil, že průšvy, vydal se hledat pomoc, našel policajty, dovedl je domů ke svému páníčkovi, který potřeboval pomoc. Neuvěřitelný, jakože o tomhle se většinou točí filmy. A pak vidíme, že se to opravdu děje, což je skvělý, proto je super mít doma psa. Jo? Jo, tak jestli jste třeba zvažovali, tak ano, tady se podívejte, tohle je výborný, pochvalu si teda vysloužili zároveň i samotní policisté, protože skvěle zareagovali, nebudu vás ale nutit mít doma policisty, jo, pes zatím stačí. Je

0: McCain. Inxis a Need You Tonight. Posloucháte Hit Radio. Krásný pondělní večer, 6:45, tma jako v pytli, ano, už je to tady, už máme i první sníh v Česku. Kdo by to byl tušil, takhle 12. října? Já se musím přiznat, že jsem dneska asi 2 hodiny topila, protože jsem ráno měla doma fakt zimu. Tak jestli jste na tom někdo podobně, tak hele, žádnej stud, prostě je kosa. Jo, ráno má být nula, no, tak prostě musíme se nějak zahřát, že jo. Zkusíme se zahřát společně i dalšími songy, to by mohlo pomoct. To nejlepší z 80., 90. a milénia pokračuje dál. A co by to bylo za pondělní večer bez Depeche Mode? Dáme si je za chvilku, k tomu taky Buty nebo Michael Andrews.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. Nejlepší.nabytek.cz
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
7: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.

0: Žik. Herna u dětka. Spouštíme další světové herní novinky. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
3: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
2: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
4: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz. Heslo k Wi-Fi u tchýně? Malé, velké, číslo, symbol a stejně až na potřetí. Za to nová Škoda? To je easy. Akční modely Škoda easy. Kamiq, Karoq, Fabia nebo Scala s metalízou zdarma od 399 900 korun. Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. Autonord.cz.
5: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 3:15. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.

0: Popeřila se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Matracezahubičku.cz.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz.
5: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Krásný večer, minuta po 19. hodině. Doufám, že máte hezký pondělní večer a k tomu ty nejlepší hity. Ano, stále spolu cestujeme 80kami, 90kami a miléniem a právě teď jsou tady Vem a jejich Freedom. Tak jdem na to.

jste s Hitrádiem, za námi Duran Duran a jejich Perfect Day. No, o něco míň perfektní den měl jeden Kubánec, který ho na letišti v Miami zadrželi celníci. Prosím vás, tenhle pán se pustil do poměrně jakoby riskantního podniku a ve svém rozkroku pašoval ptáky. A teď myslím doopravdy ptáčky jako lítající, jo. Oni si ho vybrali k dodatečné kontrole, dali mu vyplnit formulář, kladli mu vesměs jako běžné otázky, ale jako všimli si, že je poměrně dost nervózní a taky má fakt jako nezvyklé vyboulený kalhoty. Jakože poměrně jako rapidně vepředu, jo, takže by se asi nedalo počítat, že to je přirozené vybavení. No a tak ho vzali do místnosti pro osobní prohlídky a ukázalo se, že on měl, prosím vás, vevnitř v kalhotách vyšitý speciální kapsy, jo, ve kterých byly takový průhledné nádoby a v těch byly ty ptáci. Jo, jo, jo, muselo to dát strašnou práci, přitom taková blbost a ještě ho chytili. Hroznej pech. No nic, ale hele, pojďme se mít rádi, láska je láska a to ví i Lucie Bílá.

0: Let the sunshine in, Milk and Sugar na Hit Radio. Krásný večer vám všem, 7:45, respektive lehce po, kdybyste náhodou někdo byl línej podívat se na hodinky, to všichni známe, že jo? Co doporučuju, nedívat se na teploměr, protože ano, už to zase padá, tak se nenechte tím zbytečně vystresovat, jo? Vemte si teplý ponožky, to pomáhá hodně, prosím vás. Teplý ponožky, to je základ každý zimy. No a taky to nejlepší pro vaše uši, aby jim taky nebyla zima. Víte jak? A o vaše uši se rozhodně postarám. Za chvíli W, We All Need Love. K tomu Atomic Kitten nebo Queenie. Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
1: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Repono, jo.
2: No já jsem úplně vorosenej. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
1: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš, kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba, a místo něj pověsím to tvé kladivo.
2: Cože?
1: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Repono, jo. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Reponio.cz.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
8: Franto, kde jsou ty maliny?
9: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
8: Taky zavakuovaný.
10: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až 5x déle. Domo.elektro.cz.
11: Nákupy v online shop CZ.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
11: www.onlineshop.cz.
13: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
14: 13 vodorovně, španělská automobilka, 4 písmena. No jasně, SEAT sedí.
15: SEAT, značka, na kterou se občas zapomíná. Šikovný SEAT Arona teď s výhodou přes 80 000 korun a zimními pneu zdarma ke skladovým vozům. To se dobře pamatuje. SEAT v Autonord Terezín. Autonord.cz.
16: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.

Tohle jsou Queen a The Miracle. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Rychlá zběsile bude mít nového člena, nebo teda trošku v to doufám, protože takhle. Zkuste si představit, že je vám 67. Jo, OK, dobrý. Teď si představte, že si dáte jednu margaritu, jednu. A půjdete driftovat autem před budovu soudu. No to asi ne, že jo? Pravděpodobně ne. Každopádně tahle 67-letá paní to udělala a tvrdí, že měla jenom jednu margaritu. Já věřím, že po margaritě dělají lidi šílené věci, ale určitě ne tohle. Jo, tak prosím vás, jenom opatrně na to, samozřejmě jí čeká postih, jo, to není jen tak. Takže opatrně na množství margarit, určitě si nesedejte za volant, to po žádném alkoholu, a držím pěsti, ať není ostuda. Hlavně takhle v pondělí, že jo, to by bylo blbý. Další hity do uší, teď Janet Jackson.

0: Masterboy v éteru Hit Rádia. Krásný večer, mimochodem, dneska je taky den úspor. To je blbý, že to připadá zrovna teda na pondělí, jo. Ale je to tak, takže pokud vám dneska náhodou ujela ruka třeba v krámu nebo na internetu, tak to neříkejte nahlas a nikdo se to nedozví, jo. A pokud naopak jste si dneska nic třeba nekoupili, tak se pochvalte. A řekněte si, a to je rozhodně, protože jsem věděl, že je den úspor, že jo. No protože jste chytrý, to je jasný. Šetřit rozhodně nebudeme, to jsou další hity. Čekají nás A-Teens, Chinasky nebo Alan Parsons Project. Tak buďte s námi.
1: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu. Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
2: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
3: Už žádný, mami, restartuj to.
4: Už se mi nesekne při penaltě.
5: Už nespadne dešpáříma s klukama.
2: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení na jednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Práci hledáš? I mistr Toyota ví, kde ji v Klášterci najdeš.
7: Ale mistře, já s výrobou žádné zkušenosti nemám.
6: Na zkušenostech nezáleží, vše naučíme tě my. V Klášterci na zóně Verne Toyota Gosei operátory do třísměnného provozu hledá. Nabíráme čtvrtek každý, v 7 ráno ty přijít musíš. Průmyslová 2, Klášterec, životopis s sebou vezmeš a dorazíš. Toyota Gosei, vyrábíme komponenty, na které celý svět spoléhá.
8: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
9: Proč mám Reponeo, proč mám Reponeo? No Reponeo, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponeo.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
10: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
2: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.

8 hodina, přeju vám krásný pondělní večer, Kateřina Pechová s vámi a k tomuto nejlepší z 80., 90. a milénia. A právě teď je tu naprostý král. Tohle je Robbie Williams.

Joe Cocker a Jennifer Warnes. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Já máme tady takovou zajímavou poučku. Pánové, doporučuji nastražit uši, protože dokonce někteří samečci pavouků, když chtějí udělat dojem na samičku a ideálně se s ní spářit, tak jí nosí jídlo, schání potravu. Z jednoduchého a praktického důvodu, protože tím sníží šanci na to, že ona, tato samička, je po aktu sežere. Je to přesně tak, jak slyšíte. To znamená, že pokud třeba vaše paní není teď úplně nejpříjemnější, jo, což se může stát, zvlášť v pondělí večer, může to být tím, že má hlad. Doporučuju jí nakrmit. A to urychleně. Další hity k tomu, tohle už je Jana Kirchner.

0: 6 v éteru Hit Rádia, krásný večer. A krásné pondělí, ačkoliv to samozřejmě může znít zvláštně. Tak jo, já doufám, že máte za sebou krásný pondělí. A hlavně, že si užíváte klidný večer. Společně s tím nejlepším z 80., 90. a milénia. Za chvilku do uší Mark Morrison, taky DJ Semi, nebo tahle legendární věc. Ano, Chicago do uší, už za chvilku.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matracezahubičku.cz. Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Reponeo.
3: No já jsem úplně vorosenej. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
2: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš, kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba, a místo něj pověsím to tvoje kladivo.
3: Cože?
2: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Reponeo. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Reponeo.cz.
4: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
5: Komunální volby v regionálním deníku. Jací lidé povedou naše obce? Kdo budou starostové v okresních městech ve vašem kraji? To nejdůležitější z voleb ve vašem kraji? Rozhovory, analýzy, komentáře. Komunální volby 2026 již dnes v regionálním deníku ve speciálním vydání.
6: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running.
8: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na
9: firmanazážitky.cz.
11: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
12: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

Mark Morrison právě teď na Hit Radio. Krásný večer. A prosím vás, máme tady za mě loupež roku minimálně. Jo, protože v Itálii, co se tak dá ukrást v Itálii, přemýšlejte. No víno, samozřejmě, že víno. Zloději tam ukradli 30 tisíc lahví vína. Pozor, v hodnotě 122 milionů korun. Jako, to je neskutečné. 30 tisíc lahví vína, to bychom měli mejdan, co? Protože ono takhle, cena jedné té lahve se pohybuje kolem 7 tisíc korun za kus, jo? No, to musí být dobrý víno. Každopádně ano, teď samozřejmě italská policie vyšetřuje ten případ a vinařství varuje zákazníky před prapodivnýma nabídkama. Pokud o tom vínu někdo něco víte, dejte vědět. Platí? Já posílám další hity No Guitars a Černá růže.

0: za námi na Hit Radio. Krásný večer, blíží se 9. hodina, to znamená jediné. Já se s vámi pro dnešek pomalu loučím. Díky, že jste s námi byli i dneska, i v pondělí. A to nejlepší z 80. 90. a milénia zase zítra přesně v 6. Budu se těšit, no a za chvilku třeba Jamiroquai. Připojí se Snow Patrol nebo Crystal Waters. Mějte se krásně, ahoj.
1: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? Tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinsa na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků.
7: Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů.
6: Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
8: Komunální volby v regionálním deníku. Jací lidé povedou naše obce? Kdo budou starostové v okresních městech ve vašem kraji? To nejdůležitější z voleb ve vašem kraji? Rozhovory, analýzy, komentáře. Komunální volby 2026 již dnes v regionálním deníku ve speciálním vydání.
9: Já z tebe snad vykvetu.
10: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve Valdiviánském lese.
11: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
12: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
13: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
14: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.

0: Staň se součástí nejlepšího éteru na severu Čech a vysílej s námi. WhatsApp Hitradio Not Music 777-999-958. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hitradio.
2: Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: Proč mám Reponeo, proč mám Reponeo? No Reponeo, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělý pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponeo.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. We'll be right back.

0: srdcovky Hitrádia.
1: Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hitrádiu. Hitrádio North Music.
2: Zlepši si náladu.

0: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
3: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva.
3: House running.
4: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
4: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na
5: firmanazážitky.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na
4: firmanazážitky.cz.
5: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
6: Hit Radio. Hit Radio. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na
4: firmanazážitky.cz.
5: Hit Radio North Music.
6: Zlepši si náladu.

Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon.cz.

0: Vyhrávej mužik.
1: Herna u dětka. Zahraj si ruletu nebo blackjack živě. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Hit Radio.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
1: No, říkala, že nic nechce.
0: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
1: House running.
2: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
3: firmanazážitky.cz.

0: zlepší si náladu.
1: Hit Radio Nord Music.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Staň se součástí nejlepšího éteru na severu Čech a vysílej s námi. WhatsApp Hit Radio Melt Music 777-999-958. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.